0: rodiny. Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy.cz.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz
0: Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování změnu cen dálničních známek. Vláda chce zrušit jejich automatické každoroční zdražování. Cena známek by se tak už pravidelně nezvyšovala podle inflace a délky nových dálnic. Opozice návrh kritizuje a označuje ho za populistický. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem v historii měření. Průměrná teplota dosáhla téměř 17 stupňů a vyrovnala dosavadní rekord z července 2023. Rekordně teplé bylo také celé léto a západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto v historii. Srpen navíc přinesl v Evropě výrazné sucho a mimořádně nízké průtoky velkých řek. Donald Trump varoval, že pokud republikáni v listopadu ztratí většinu v kongresu, čeká podle něj Spojené státy peklo. Na mimořádném stranickém sjezdu slíbil v případě vítězství každému dospělému Američanovi $5,000. Nevysvětlil ale z čeho by příspěvek přes 100 000 korun financoval. Průzkumy přitom před volbami favorizují demokraty a Trumpova podpora klesla na nejnižší úroveň jeho politické kariéry. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Praha otevřela parkovací dům na Dědině, nabídne kapacitu pro 290 aut. Má nahradit část parkovacích míst, která byla zrušena kvůli výstavbě tramvajové trati z Divoké Šárky. Více než polovina míst v parkovacím domě je teď rezervovaná. Měsíční parkování pro veřejnost jde na 2600 korun. Čekáme většinou zataženo oblačno, i po ránu se může objevit polojasná obloha, teploty kolem 11 až 9 stupňů. Den bude ale chladnější, většinou polojasný oblačný, maximální teploty kolem 20 a studený vítr k tomu. Z Prahy Lucie Daňková,

0: na Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dobré ráno, 6:02. Posloucháte Hit Radio a já se hlásím dobrovolně k tomu, že potřebuji kafe a dvojitý. Co vy? Ahoj, Jasmin.
2: Ahoj, Michale.
1: Čau, Dave.
3: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
2: Jsme na tom podobně, si myslím. Nebo David, ten je asi zase v pohodě.
3: Já jsem dneska zase v pohodě, no.
1: Zase, jako vždycky. Nevíte, náhodou ten kávovar umí flat white, ten, co tady máme v kuchyňce?
2: Došlo mlíko, Míšo, takže neumí.
1: No. No tak se zkusíme probrat aspoň písničkama. Coldplay, tím začíná čtvrteční snídaně. Hezké ráno. Hit Radio City.

0: Tak co, pomohli Coldplay, probralo vás to. Sky Full of Stars, tohle je Hit Radio. 5 minut po 6, hezké ráno.
1: Když nemáte cold brew, dejte Coldplay.
0: No, tak to bude zajímavý čtvrtek, no.
2: To bude teda.
0: Tak my vám přejeme ještě jednou hezké ráno i vám, kdo jste se přidal až teď, a já bych se vás chtěl zeptat, jak se vám tenhle týden spí? Já si nechci stěžovat, protože o toho tady nejsme, jo? Ale ten spánek je takový zběsilý tento týden, řekl bych.
2: To já si postěžuju, to si uhodil hřebíček na hlavičku. Já mám od pondělka noční můry, ať už o přítelovi nebo o rodině, to je jedno, o všem. A dneska jsem zhůru od 3 hodin, ve 3:20 jsem se probudila.
0: A jsou ty noční můry, jakože se ti to zdá u tebe doma, anebo je to, když přijdeš sem do studia a vidíš nás dva.
2: To možná přijde po dnešku, Míšo. Vy jste na tom jak?
0: Co Dave? V pohodě.
1: Akorát v úterý byl ten team building, tak to bylo horší, ale to bych nesváděl na spánek, ale na alkohol.
0: Čekaj, ale tak to už se vystřízdoval, ne? Čtvrtek ráno. Nebo vy jste to protáhli ještě
1: teď
0: včera?
1: Teď už bych nenadejchal.
0: Dobře, tak.
2: A u tebe teda taky horší nějaký?
0: Já jsem usnul asi ve 1:45. My jsme včera koukali na Superstar a říkám si, ježiš, to je nějak dlouhý, to zase budu spát pozdě. Pak jsme si lehli a já normálně nemohu zabrat. Jo? A teďka, jak ty říkáš s těma nočníma můrama, tak u nás, já mám pocit, že u nás doma straší. Jo, protože včera se začaly ozývat nějaký zvuky, pak malá začala křičet ze spaní.
2: Říkám, ježiš,
0: a teďka samozřejmě adrenalin se to vyplaví a čekáš a máš napnutý uši a
2: duka,
0: čekáš,
2: jo.
0: Co tam prostě a najednou. A já, říkám, tak to já neusnu, no. Takže takový jsem, no, takový mám ráno, tak by nás zajímalo, jaký máte ráno vy, protože je tady minuta šampionů. A co byste řekli na snídani zadarmo? Vy totiž celý tento týden můžete vyhrát voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz na českou poctivou granolu.
2: Je bez přidaného cukru, bez sladidel, je výborná a jeden z vás, kdo se zapojí do naší minuty šampionů, ji vyhraje. Chceme po vás vědět, jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda spíte poslední dny v pohodě nebo taky řešíte nějaký trouble.
0: Na to bych se zeptal, jestli v tom nejsme sami my dva teda tady. Tak napište nám to na 777-937-777. Vrátíme se k tomu, teď k vám letí další hity. Tohle by vás taky mohlo probrat. Minelli, Rampampam, 6 hodin, 7 minut, hezké ráno.

0: Za chvíli 6:45, tohle Hit Radio a minuli krásné ránko. Je tady minuta šampionů, máme 60 vteřin na to přečíst zprávy od vás, kterých přišlo opravdu spoustu, protože vy celý tento týden hrajete o 3000 korun na nákup na smysly.cz poctivou českou granulu a je o ní velký zájem.
1: Těch zpráv přišlo opravdu strašně moc, takže já teďka přemýšlím, jestli je to víc kvůli granule, nebo je to opravdu vaše téma, ten spánek, protože je to kvůli,
0: je to kvůli granule, takhle, Jasmin.
1: Tak pojďme na to.
0: Tak minuta šampionů startuje teď.
1: Lucka Liberec, ráno fajnové, protože je prý s námi, jinak noci uprostřed postele kvůli zádům.
0: Leona Lunchkroun, každý den od dvou vzhůru.
1: Kateřina Praha, chrní jako sisel.
0: Zlati Zlín, spánek ok, ale vstávání za tmy dává zabrat.
1: Zuzka Heřmanův Měštec, spánek tak 7 z 10, má dvě práce a není čas nespat.
0: Měštec.
1: A co tam je?
0: Katka Praha, poslední dny spí dost dobře.
1: Káje Batelov, kvalita spánku se zhoršuje s ubývajícím týdnem.
0: Lenka Desná spí naprosto mizerně a je ráda, že v tom není sama.
1: Petr Havířov, tento týden spí jako miminko.
0: Pavel Česká Lípa, řidič autobusu, vstávám ve 2:45, tak si to dokážete asi představit, ne?
1: Pavel Pardubice, nespí.
0: No, jsme na konci.
1: Ty počkej, bláho. Čemu se smál?
2: Já pořád hledám na mapě Heřmanův Měštec.
0: Já ještě jsem říkal Heřmanův Měšec. Je to, Heřmanův Městec.
1: No jo, tak pane bože, tak vy občas napíšete něco s háčkem, něco bez ní, tak já se v tom pak nevyznám.
0: Teďka už to jedno, Heřmanův Měšec, já jsem odladil.
2: Tak jo, já bych do toho Heřmaňáku, jak se mu lidově říká, poslal tu granolu, jestli budete prom.
0: Myslíš?
1: Takže spánek ok, ale ne, to je něco jiného.
0: Spánek tak 7 z 10. Má dvě práce a není čas nespat, takže do Heřmaňáku.
2: Heřmaňáčku.
1: Tak gratulujeme, je to tvoje smyslice ze 3000 na nákup právě tam.
0: Tak Zuzko, ozvi se nám, jestli teda neodladila jsi a je to tvoje. Tak vaše jsou i další hity. Kamrad, Be Mine. To vám hrajeme na Hit Rádiu teď 6:13. Hezké ránečku, šampioni.

0: 6.19, tohle jsou Činesky na Hit Radio každý ráno a já se ptám, Davide, je ti teplo, děvče?
1: No už zdaleka ne tolik, jak bylo před 2 týdny.
0: No protože, proč se na to ptám, já jsem přijel do rádia a jsem v tričku a David mi říká, to by není zima. Říkám, no není, proč? Ano, protože už venku je zima. Já jsem ti zapomněl říct, že já jsem dneska ještě venku nebyl totiž.
1: No jo, to jste vy, garážisti.
0: Takže nevím, jako já vlastně nevím, jaký je teďka podnebí venku. Jak je venku, vy, kdo jste venku? Zima, jo? Hm? Tak je to tady.
2: Opravdu je tam zima, my už jsme tady s Davidem v bundičkách a Michal stále v triku, ale ono se to změní, až vyjdeš.
0: No, mně je docela teplo, teda možná z toho, jak jsem nespal, tak mám takový jako trochu návaly. Ale co teda říkají rosničky, takže nad 1500 metrů má sněžit snad v následujícím týdnu. A pokud se nepletu, zeměpis mi moc nešel, ale 1500 metrů víc je sněžka, takže možná bude sněžit na sněžce.
2: Ty bláho, takže že by sněžilo už v září, to jsem asi dlouho možná nikdy nezažila.
0: To je pravda, no.
1: Já si teďka proklínám zpětně před 3 týdny, když bylo těch 40 stupňů nebo před měsícem, jak jsme říkali, už by byla zima, jo, už by se vyhladilo. Chtěl bych to vzít zpátky, no, ale nejde to.
0: Taky bych to bral, nemusí být jako zrovna kolik těch 43, 42, kolik bylo.
2: Nejlepší počasí je na mikinu, podle mě. Na mikinu a džíny, takový to jako, no to je ideál.
1: Prostě takový to, jak v posledních letech jsou asi 4 dny ročně.
2: Jo, přesně.
0: Asi tak. Tak my vám přejeme krásné ráno, nezmrzněte nám tam další ty nachystaný Cyril Stumblinin a taky aktuální doprava za malou chvíli. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na příjezdu do Prahy po dálnici D7 u odbočky k letišti v Lipské ulici směrem od Chomutova probíhá přestavba mimo úrovňové křižovatky. Počítejte s omezením provozu. No a v Praze v křižovatce Holoubkovské a Stadické ulice probíhají práce na plynovém potrubí.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Vybroušený safír, Ed Sheeran, no a další tři diamanty má pro vás na Hit Radio David v ranním updateu. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Apple představil svůj vůbec první skládací telefon iPhone Duo. Ve složeném stavu je velký zhruba jako cestovní pas a Apple s ním přichází 7 let po Samsungu. Novinku představil na své první produktové prezentaci nový šéf společnosti. Donald Trump odletěl na sjezd republikánů s mírným zpožděním. Na jeho Air Force One se totiž omylem nafoukla nouzová evakuační skluzavka. Trump v tu chvíli ještě nebyl na palubě a po vyřešení problému letoun odstartoval do Dallasu. Počasí včera rozdělilo Česko na dvě úplně odlišné části. Na Moravě a ve Slezsku bylo přes 32 stupňů a padaly teplotní rekordy. Zatímco na západě pršelo a bylo maximálně 18 stupňů, dnes už se teploty srovnají kolem 20.
3: To je zajímavá situace teda. Nicméně já jsem včera, že u nás nebylo právě hezky, pršelo a mně se to strašně líbilo. Já šla po ulici, nechala na sebe kapat ten déšť. Fakt mě to potěšilo po těch horkých dnech.
2: Se cítila jak nějaký soutěži Miss Mokré tričko.
3: Ano, je to tak,
0: Tak já jsem toho jiného názoru. Já jsem měl vyzvednout sedačku pro malou, pak jsem měl vyzvednout malou ze školky. Moc se jí nechtělo, takže si představ, jak jsem byl mokrý, jo. Někdo si to užíval, někdo, ale tak hele, ten déšť, ten dej za to stál. Tak jestli u vás na Moravě nepršelo, tak my vám to přejeme, taky pár kapek spadne. Teď jutučka. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Dobře, to vyšel tenhle název. To je jak dlouhý. To nevyjde ani na autorádio. Pojďme na to. 6.32, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Pink. What about us? 6.40 vyladíte čtvrteční hitrádio a snídaní šampion.
1: Dopak to zvoní s hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A už za půl hoči budeme opět zvonit, ne teda u vás na zvonek, ale budeme zvonit tady v éteru. A to je signál pro vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, abyste se šli podívat, jestli náhodou venku nestojí naše hlídka hitrádia.
2: Budete mít 30 sekund na to, abyste za náma dorazili. Připomínáme, že protože to včera a předevčírem nevyšlo a nikdo nedorazil, tak dneska můžete vyhrát 7 000 korun. Wow. A pozor, překvápko, na konci soutěže, poslední den, což je 25.9., 50 tisíc!
0: 50 tisíc korun, poslední den soutěže. Tak vy, kdo jste váhali se registrovat do této soutěže, kdo pak to zvoní, tak si myslíme, že jsme vám dali teďka dost dobrý důvod. Nicméně těch 7 tisíc korun taky, super. A pojďme si pustit, jak to znělo včera, kdy to nevyšlo. 30 vteřin startuje právě teď.
2: A mrskejte dolů!
0: Pojďte se podívat, jestli náhodou venku nestojí Kuba Urban, takový hezký kluk.
3: Ano, jsem sympatický, ale...
2: Malej, ale šikovnej.
3: Je to tak, mám 6 tisíc, prosím vás, kapce, mám 6 litrů, jo.
2: Tak šup, 17 sekund zbývá.
0: Děje se tam něco, Kubo, nikdo...
3: Konec, jo.
0: No konec, nikdo nepřišel, aha, nikdo nepřišel.
3: Nikdo. Tak teď jsem trošku zklamaný, se bojím, že to je mnou, ale...
0: Takhle, my bychom byli rádi, protože tě známe, kdybys normálně těch 6 tisíc jako pak zase jako navrátil, jo. My to potřebujeme na zítra, prosím tě, pak ještě, jo.
3: Volaný účastník není dostupný.
0: Dokonalý. Hele, vrátil ty peníze, Kuba, nebo?
2: Doufejme, že dneska vás čeká opravdu plus ta tisícovka, takže 7 tisíc korun. Už 70.
0: No a za malou chvíli samozřejmě další hity. Od toho tady jsme, aby jsme vám hráli parádně Regan Bowman, Skin, taky Ella Henderson a taky vám řekneme, jak to ve čtvrtek ráno jezdí, bude doprava.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze v Bělohorské ulici směrem z centra před křižovatkou s Ankarskou je uzavřen pravý pruh z důvodu prací na vodovodním potrubí. No a na příjezdu do Prahy z Chomutova je uzavřen sjezd na letiště z důvodu prací na vozovce.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity. Ella Henderson, Rudimental Alibi, 6.53. S vámi Michal, David a Jasmin.
1: Jestli máte doma starý atlas, nevyhazujte ho. Za chvíli to bude historický artefakt. Protože jak už jsme tady řešili, tak Donald Trump přejmenovává na co přijde. Máme tady americký záliv, máme tady Novou Ameriku, jezero Amerika. Amerika bude Tramperika, podle mě za chvíli naopak. Nicméně, už si z toho dělá srandu i seriál, jestli si pamatujete, animovaný South Park, jo, který se preventivně přejmenoval ze srandy teďka na South America. A to mi přijde teda mega vtipný.
0: To je zajímavý, no.
2: To ještě běží.
0: Jo. To jo. Vidíš, to možná bychom mohli doplnit znalosti, nicméně, jako kdo z toho nemá asi úplně radost, tak tady z těch Trumpovin jsou navigace, vem si, prostě si navigace a jako co máš jako ukazovat, co máš jako psát, jo. Jednou jsi prostě jako kanadský jezero, jednou americký jezero, hele, furt nějaký změny. City, Self-Aware, to je další parádní muzika, to vám nabídneme na Hit Radio teď 6.54. Krásné ráno, šampioni.

0: snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Vláda začíná připouštět zvyšování některých daní, přestože původně slibovala opak. Premiér Andrej Babiš mluví například o vyšším zdanění dividend nebo investičních nemovitostí. Zvýšit by se mohly také spotřební daně u hazardu, nikotinových sáčků a tabáku. Kabinet tím chce pomoci snížit plánovaný schodek rozpočtu, který má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Cena zemního plynu v Evropě vystoupala nejvýše od roku 2020. Za megawatt hodinu se ve středu platilo skoro 80 eur. Za prudkým zdražováním stojí především zhoršující se situace na Blízkém východě. Před válkou přitom Hormuzským průlivem proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Letošní vedra a sucho komplikovala práci včelám i včelařům. Včely místo nektaru a pilu často hledali vodu, kterou používali k ochlazování úlů. Produkce medu tak může být zhruba o desetinu nižší než v běžných letech. Včelaři navíc upozorňují, že kvůli změnám počasí se jejich sezóna postupně zkracuje. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Fakultní nemocnice Motol a Homolka slavnostně otevřela Národní onkologické centrum. Vyšlo na 5 miliard. Většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Pracoviště se otevírala pro pacienty postupně zhruba od poloviny srpna. Některá otevřou až v říjnu. Při plném provozu se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. Ráno většinou polojasné, oblačné, 10 stupňů, odpolední maxima kolem 20, obloha jasná nebo polojasná, k tomu studený severozápadní vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Máš chuť

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné ráno.
2: Hezký čtvrtek vám všem. Snídaní šampionů. Kdo jste se registroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní, tak se připravte, protože za chvíli můžeme být právě za vašimi vchodovými dveřmi nebo před domem, prostě tam, kam se naše hlídka dostane, a máme pro vás dneska 7000 korun.
1: To je parádní důvod, proč i dál zůstat zítra rádiem. Samozřejmě i písničky Superhajnýka, taky Miles Smith, tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit

0: 9 minut 35 vteřin. Dobré ráno.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A to znamená, že za malou chvíli budeme zvonit.
2: Škatulata, hejbejte se po celé České republice, je to zase tady, anebo kdo pak to zvoní?
0: Včera ani předevčírem nikdo v naší soutěži nevyhrál, to znamená, že jsme nějaké peníze přihodili navíc a nesoutěžíte opět ani o 6, ale o 7 000 korun.
2: Tak zní dnešní výhra. Na konci soutěže 25. září můžete poslední den vyhrát dokonce 50 000.
0: No a s námi ve vysílání je Bára Škrybová. Baru, hezké ráno.
3: Hezké ráno, dosím tady šampionů.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, tak neříkej nám, kde jsi, neříkej nám, kde jste, ale popiš nám, no, že jo, je tam nějaký pes.
3: Ano, ještě když tady psi, bojíme se, že nás prozradí, no, tak povídejte rychle.
0: Dobře, tak jdeme zvonit, už je 7:10 a půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom prosím vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylezte ven.
0: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
2: Ne.
3: No, prosím, 7 000 lidí takhle mávám na ulici.
0: A co když se registrovali?
3: Pozor, kdo tam? Dobrý den. Pojďte k nám, paní jde od dveří k vrátkům, no tak to je paráda.
2: Tak to bylo za 5:12 doslova.
3: Dobrý den, my jsme z Hitrády a tady máte od nás 7 000 korun. Není vůbec za co.
0: Baru, dáš nám paní na ucho.
3: Jo, určitě, dám vás na ucho. Tady máte šampion. Dobrý den, je vás všechny
0: zdravé. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
0: Pavlíno, krásné ráno. Tak vy jste to teda stihla úplně jako akorát a vyhráváte 7 000 korun.
2: Gratulujeme.
3: Jo, moc děkuji.
2: Potěšíte takhle při čtvrteční
3: ráno.
0: Prosím vás, ty psy jsou vaše? To jste vypustila na naši hlídku? Nebo nefaj?
3: To je náš hlídač, no.
0: Takže už jako víte o nás nějakou dobu teda. Psy to prozradili, jo?
3: Ne, on tady pořád někdo chodí na autobus, takže...
0: Ty jo.
3: To jsem fakt nevěděla.
0: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
0: No tak to je bomba.
2: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hitrádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
3: Děkujeme.
0: Tak děkujeme, tak přejeme krásné ráno, krásný den, tak jestli nám ještě dáte Báru, prosím.
3: Určitě, předávám, tak se mějte.
2: Taky.
3: Tady Bára zpátky, dobrý den.
0: Tak Baru, dopadlo to, nestávala si zbytečně.
3: Já jsem strašně ráda, ale já jsem tak jako tušila, že by to mohlo. A opravdu, protože jste v té malý vesničce, takže to můžeme vlastně říct, ne? Nebo nemůžeme?
0: Můžeme říct možná vesničku.
3: Tak jo, jsme v malý vesničce a tak jsem si říkala, tady nás všichni prozradí a dopadne to určitě dobře a pak to dopadlo dobře, takže ještě díky, že jsou tady ty psy a paráda a paní má radost a já jsem šťastná, všichni jsme šťastní, takže tak.
0: Taky máme radost, tak Baru, moc děkujeme a i tobě přejeme hezký den, měj se hezky zatím.
3: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak dneska to dopadlo a to znamená, že zítra znovu o 5 000 korun hrajete.
0: A opět v 7:10.
1: Další vrachy ti vezeme zase zítra.

0: má mít až 80krát víc kofeinu než espresso.
1: 80krát?
0: To je fakt hodně.
1: To myslím si jako takhle, možná to máte podobně, vy kdo se dáte silnější kafe, tak že vám z toho je trošku jako žoufl.
0: No pozor, ono se to má pít postupně 4 hodiny, tahle
1: jo, takhle,
0: káva.
1: Takže to není, že uděláš jako...
2: Nebo to takže...
1: 80krát silnější než klasický kafe. To podle mě začneš vidět zvuky, jako když to, no, budeš umět delfínsky. Ale jako takhle, na pondělní ráno si myslím, že by se nám to šiklo.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz
3: Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy. V Praze v Davidském tunelu směrem do Troji havarovala dvě osobní auta, blokují po nehodě pravý pruh, začíná se tvořit kolona. No a na východní spojce na 58. kilometru ve směru dálnici D10 na sjezdu na Černý most bouralo osobní auto s kamionem. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Houdini a tohle je také čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů přesně o 7:30. Už za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak tuhle informaci předáme nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Japonská chůze může být zajímavou alternativou pro ty, které nebaví běhání. Spočívá ve střídání 3 minut rychlé a 3 minut pomalejší chůze alespoň půl hodiny. Podle studií může zlepšit kondici, snížit krevní tlak a pomoct i s hubnutím. Ani v září ještě nemusí zůstat záhony prázdné. Stále můžete vysít například špenát, polníček, řetkvičky nebo některé zimní saláty. Chladnější počasí jim vyhovuje a část úrody stihnete sklidit ještě před zimou. Vědci našli ideální čas, kdy si zopakovat nově naučené informace. Podle výzkumu může být pro dlouhodobou paměť nejlepší odstup přesně 24 hodin. Pokud se tedy něco naučíte dnes, zopakovat byste si to měli zítra ve stejnou dobu.
0: To je vlastně strašně zajímavé. Já když si vzpomenu na školní leta, tak já jsem se většinou učil na písemku to ráno v autobuse, jo? Tak, to už nestíháš.
2: Že dopisuješ ten test a už zapomínáš, co jsi viděl na začátku.
0: Si prostě udrž to tam aspoň těch 6 minut jako jo, v té hlavě.
2: Tak si pojďme schválně vyzkoušet, jak to funguje. Já ti teďka řeknu jméno prvního slovenského premiéra, v případě, ano, že ho teda nevíš, předpokládám, že ne. Takže byl to Vladimír Mečiar.
0: Ano,
2: takže Mečiar. Zítra v 7.31 se tě znovu zeptám, jestli si to budeš pamatovat schválně.
0: Samozřejmě.
2: Vladimír Mečiar.
0: Dobré, domluvené. Pojďme soutěžit, je tu rychlá pětka. Tenhle týden hrajete o voucher na 5000 korun na ptservice.cz.
3: Můžete si koupit třeba produkty zaměřený na longevity a nebo jak žít co nejdýl, takže pokud máte zájem, pište, chci soutěžit na 777-937-777.
2: Pamatuješ si ho ještě?
0: Mečiar.
3: Vladimír.
0: Vladimír, dobré ráno.

0: Tohle je Kid Laroi a Justin Bieber, posloucháte čtvrteční Hit Radio a snídaní šampionů. Dobré ráno. A pojďme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: S tím, že dneska jedeme trošičku do budoucnosti, longevity a ne jak žít co nejdýl, ale hlavně co nejdýl dobře. Najdete tam doplňky zaměřený na vitalitu, regeneraci, zdravý životní styl a kdo se pokusí dneska vyhrát si tohle všechno?
0: To bude Nikol. Nikol, krásné ráno přejeme.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, vypadá to, že máš v pohodě ráno, zníš velice pozitivně.
3: No mě překvapilo, že jste zavolali spíš.
0: No, zavolali. A seš ve vysílání. Pět otázek tě dělí od výhry voucheru 5000 korun na nákup na ptservice.cz, tak jdeme na to.
3: Ano.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je čtvrtina ze 100?
3: 25.
2: Ano.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaký tvar má značka Dej přednost v jízdě?
3: Trojúhelník.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaké zvíře je symbolem Austrálie?
3: Klokan.
2: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik minut má půl hodina?
3: 30.
0: Ano.
2: A poslední, jaké zvíře je mládětem slepice?
3: Kuře.
0: Je správně.
2: Je to tak. Slyšíme, že tam máš nějakou malou pomoc.
3: Jo, děti.
0: Děti, kolik dětí? 2 děti?
3: 2 děti.
0: A děti nás slyší?
2: Ahoj.
0: Dobrý den. Jak se těšíte do školy, co?
4: Jo, já dobře.
0: Hele, já, jak se jmenuješ já?
4: Markus.
0: Markusy, jo, tak hezky. Prosím tě, jak to vypadá první týden školy, co? Už vám nakládají písemky všechny tady ty věci, nebo ještě máte pohodu?
4: No, už nám tam nakládají.
0: Hele, Markusy, tak to zvládni, jo, hele, za chvíli víkend. No a mamko, Nikol, gratulujeme k voucheru 5000 korun na nákup na ptservice.cz, je to tvoje.
4: Děkujem.
0: Tak lidi, dobře, dojeďte, mějte se hezky a zas někdy, ahoj.
2: Ahoj.
4: Děkujte, mějte, nasle, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: diskotéka takhle po ránu. Gabri Ponte, Thunder na Hit Radio 7.39.
1: Jestli vám pořád vypadávají hovory, když s někým telefonujete, tak možná není problém v operátorovi, ale v ruce, jo. Protože podle vědců z Dánska je telefon lepší držet v pravý ruce u pravýho ucha.
0: A jestli, haló?
1: A jestliže to děláte opačně, tak je to horší, protože ty mobily tam mívají jako horší signál na té levý straně, kvůli nějaký konstrukci v těch telefonech.
0: Tam je tebe říct, že kouká já taky. To jsi vyčetla nás na nějaký stránce 100 plus, to zajímalo si, ne?
2: Počkej, jasný, nevěř všemu, co přečteš na internetu.
0: A vy nevěřte všemu, co slyšíte v rádiu.
2: Neposlouchejte.
0: Takže počkej, chceš mi říct, že vědci teda říkají, že pokud nebudu mít signál, když budu mít telefon v levý ruce, takže když ho dám do pravý, a tak to bude fungovat.
1: Může, cituji, může za to konstrukce některých telefonů a hlavně umístění antény, který může pravákům trošičku nahrávat.
0: Mm-hmm.
1: Opravdu.
0: Takže když je někdo levák, tak má jako lepší signál, nebo?
2: Hele, než tohle začnete vyprávět někomu v práci, my si to ještě na internetu raději ověříme.
0: Ne. Pojďme dělat, že nic.
1: To ne já, to Dani.
0: Tak Dani, ale byli podle mě zlítý jak Dani, jako když tohle psali. Jeleny, ještě jednu noc za chvíli, taky aktuální dopravajské ranko.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní. Na Praze východ mezi Velkými Popovicemi a Stránčicemi bourala dvě osobní vozidla a blokovaný je jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. No a v Ranní špičce počítejte se zdržením v Patočkově ve směru do centra, kde si postojíte až 10 minut.
3: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Where is my husband? Tohle je Ráje. 7.52 na Hit Rádiu. Pojďme do Německa. V místním supermarketu nedávno objevila uklizečka při vyhazování odpadku balíček s návykovými látkami v hodnotě cca 850 tisíc korun.
1: To je hodně.
0: To je hodně. Oznámila to policii a co mě teda na tom baví, je, že policie vydala oficiální prohlášení, aby se majitel o tento nález sám přišel přihlásit. Jo, zvou ho, jo. Že něco našli, takže by mu to rádi předali. Nicméně místní obyvatele říkají, že nikdy od té doby neviděli nikoho uklízet tak rychle a že ta uklizečka je schopná za 2 hodiny uklidit nejenom celý supermarket, ale i 2 přilehlé ulice.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: I'm Nicki Minaj.
2: Hey, this is John Legend.
3: Hey, it's Taylor Swift.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Policie varuje uživatele školní aplikace Bakaláři, aby si lépe zabezpečili své účty. Neznámý pachatel se dostal do účtu studenta a jeho jménem poslal do pražské školy výhružnou zprávu. Hrozil, že do budovy přijde ozbrojený a bude zabíjet. Policie proto okamžitě vyslala na místo hlídky. Student, z jehož účtu zpráva odešla podle policie, jejím autorem nebyl. Sněmovna schválila rozsáhlou změnu stavebního zákona a přehlasovala veto Senátu. Stavební úřady mají nově přejít z obcí pod stát a k povolení stavby má stačit jedno sloučené řízení. Podle vlády mají změny zrychlit výstavbu a přispět k dostupnějšímu bydlení. Nová pravidla budou nabíhat postupně a naplno mají platit od ledna 2028. Po krátkém ochlazení se o víkendu do Česka vrátí letní počasí. Obloha bude převážně polojasná a srážek se objeví jen minimum. Odpolední teploty se budou pohybovat většinou mezi 23 a 27 stupni. Teplé počasí by navíc mělo pokračovat i na začátku příštího týdne. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Praha otevřela parkovací dům na Dědině, nabídne kapacitu pro 290 aut. Má nahradit část parkovacích míst, která byla zrušena kvůli výstavbě tramvajové trati z Divoké Šárky. Více než polovina míst v parkovacím domě je teď rezervovaná. Měsíční parkování pro veřejnost vyjde na 2600 korun. Čekáme většinou zataženo oblačno, i po ránu se může objevit polojasná obloha. Teploty kolem 11 až 9 stupňů. Den bude ale chladnější, většinou polojasný, oblačný. Maximální teploty kolem 20 a studený vítr k tomu. Z Prahy Lucie Daňková.

0: vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
1: Jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: A my vám přejeme hezké ráno.
3: Krásný ráno, hezký čtvrtek. Snídaně šampionů. Michal se nám tady pochlubil, že přišel na to, jak ukončit hádku a ještě ji skončit s úsměvem a fakt jako dobře. Je to trošku bizár, ale prej to funguje a já se těším, až vám to za chviličku tady povyprávím.
4: Doufám, že jsi to umyl.
2: Já se na to moc netěším, no, ale teď už budeme muset. Lime Pain, Rita Ora, For You, doslova For You na Hit Radio 8.03.
0: Hit Radio.

0: 50 odstínů šedi. Tohle je Lion Pain, Rita Ora a taky čtvrteční Hit Radio 8.07. Dobré ránko.
1: Tak Míšo, ty ses nám tady chvástal...
2: Neodkládej to, strhni to jak náplast.
1: Vyřešil doma hádku krásně, tak jak to probíhalo.
0: No takhle, tak my jsme měli včera večer takovou vášnivější debatu, jo? My jsme se trochu kvůli něčemu a poštěkali.
2: Co jste řešili?
0: Tohle slovo si pamatujte, poštěkali. Jo?
2: Taková, co jste řešili?
0: Taková malá Itálie, stane se. No a neuvěřitelná věc, hele, kdyby to celý někdo natáčel, tak komedie hadr, jo? My jsme byli v obýváku, pod mě svítila televize a když jsem měl teda tu svoji chvilku monologu, tak se stalo něco, co to celý ukončilo. Jo? Já tam stojím takhle v té tmě, udělal jsem krok a najednou si říkám, ty, já jsem do něčeho šlápnul. Vesmír poslal signál. My máme psa, který jako ty věci normálně nedělá, jo. Ale nevím, co se stalo a náš King Charles Cavalier, doteď to nechápu, jak to jako mohlo vzniknout, tak prostě tam byl jako bobek, jo.
1: A bylo ale, to king size?
0: Ale počkej, bylo to hodně king size. A teďka, ale počkej, co se stalo to zásadní, jo. Hádka ukončena.
1: Opravdu?
0: Jako opravdu. Tam nešlo jako nic jiného jako dělat a říct, takže skončilo to smíchem. Já nevím, jestli jsem jako v tu chvíli chtěl jako se smát nebo brečet, ale vlastně tím se to celý vyřešilo, jo. Takže vlastně vesmír se stala signál, že bychom se na to už měli vykašlat.
1: Takhle, je to odporný, ale jako tip pro někoho možná dobrý, když jako opravdu nevíte, jak tu hádku ukončit.
0: No jasně, tak já už teďka do zásoby prostě vím, že jako pokud se třeba něco takového stane, tak už vím, jak to ukončit.
1: Jak se jmenuje pes?
2: Co mají udělat páry, který nemají psa, ale?
1: Michal může prodávat ještě.
0: Vlastně. No to je jedno, takže spíš ta hlavní pointa byla o tom, jak a kdo ukončuje nějakou případnou hádku u vás, jestli třeba vy máte nějaký jeco jasný, když vy se třeba doma poštěkáte.
1: Ale my se moc neštěkáme, ale teda dobře, tak když bychom se poštěkali, tak já si myslím, že my jsme oba takový rohatý, takže v minulosti bylo těžký pro oba z nás ustoupit, ale teďka vždycky vlastně dokážeme ustoupit oba dva a upřednostnit to nad tou hádkou, ten mír.
0: Dobře, takže u Jasmínu je mír a co u David?
2: No, my nemáme psa. A...
0: takže jak to řešíte vy?
2: Ne, my se taky hádáme málo.
0: Jasně. No tak vy, kdo nás posloucháte, tak jestli se vám stala nějaká takováhle bizarní věc, která vlastně byla jako dobře, že dopadlo to všechno jako hezky, já mám vzpomínku do konce života, jo. Tak nám dejte vědět, jak a kdo ukončí hádku u vás. Číslo 777-937-777. Když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme moc rádi, klidně nám to pošlete klasicky zprávou.
1: A budeme rádi i za podobný bizárky, se kterým přišel Michal, jo?
0: To no, takhle.
1: Vylovte to z paměti.
0: Hlavně tohle chceme. Nico Santos, Human Being, další muzika pro vás na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na devět. Hit Radio v uších, Petr Bič Project, Hey Now. S vámi Michal Jasmin a David, hezké ránko. Že se dva v páru občas poštěkají, stává se. Jak z toho ven? Občas se stane, že do vášnivý diskuze se přimotá tak absolutně nečekaná věc, že je hádka u konce a skončí to smíchem. To se stalo mně včera. Nicméně ptali jsme se vás, jestli máte taky nějaký takový zážitek, že něco nečekaného přišlo do toho naštvání a nakonec všechno bylo v pořádku.
1: Tak píše Katka, já takhle málem spala v autě, protože jsem z teky odešla z bytu s klíčema, ale od auta. Přítel nakonec, když mu bylo divný, že dlouho nejdu, upustil vstek a došel pro mě, protože jsem odmítala zvonit, když jsem přece naštvaná, tak se nebudu doprošovat.
0: No tak to dá rozum, že jo. Tak ještě, že přišel. Taky píše Jana, manžel odejde do garáže, když se vrátí za 2 hodiny, oba už většinou nevíme, kvůli čemu jsme se hádali.
1: Hele, ale to je fakt a to se mi párkrát v životě stalo, že jsem se jako naštvala a za chvíli už jsem zapomněla kvůli čemu, ale pořád ve mně byl ten naštvaný pocit.
0: Tak na tohle já jsem expert, no. Já to pak jako zapomenu, rád zapomenu.
1: Pája, u nás hádku ukončuje manželka, většinou větou, dobře, dělej si, co chceš, a já už vím, že rozhodně nemám dělat to, co chci.
0: tohle je past, jo, tahle věta. Píše i Martin, ahoj, u nás v klidu, paní se hádá na jiné adrese a psa jsem si nechal, tímto zdravím Lenku.
1: Tak prosím vás, když se hádáte, tak hlavně teda správný klíče, to v první řadě. A když slyšíte, dělej si, co chceš, tak to nikdy neznamená, dělej si, co chceš.
0: Nikdy si nedělejte, co chcete. Nicméně vy si dělejte, co chcete, ale budeme rádi, když zůstanete s námi, když vám v uších bude znít Hit Radio, Benson Boone, Beautiful Things, další muzika pro vás, chvíli po čtvrt na devět. Tak hezké ráno, šampioni.

0: takhle zní Hit Radio. Tohle je Benson Boone. Kdo máte rád taneční muziku, tak rozhodně zůstaňte u rádia, protože za malou chvíli dorazí Ava Max Sweet But Psycho, taky Benres Someone To You, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přidáme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: lepší dopravní servis a David Račák.
2: V Praze ve Strakonické ulici za Barandovským mostem směrem na Smíchov se v koloně srazilo osobní auto s motorkou a blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte s dlouhým zdržením. No a na Zličíně na sjezdu z Pražského okruhu od letiště na Chrášťany bouralo osobní auto s kamionem. Počítejte s komplikacemi.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City.

0: tancuju. Krásné ráno z Hitrády a tohle jsou Banners v 8.32. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nové iPhony mohou letos citelně zdražit. Nejvyšší model iPhone 18 Pro Max by mohl stát až kolem 40 000 korun. Ještě dražší pak bude očekávaný skládací iPhone, jehož cena může překročit 50 000. Horký žeslí, že oslaví 35 let na scéně svým největším koncertem v historii. Slovenská punkrocková kapela vystoupí v listopadu příštího roku v pražské O2 aréně. Chystá velkolepou show, na které se objeví také speciální hosté. Seriál Hospoda slaví 30 let od své televizní premiéry. První díl legendárního českého sitcomu se na obrazovkách objevil v roce 1996. Celkem vzniklo 52 epizod, které se dodnes pravidelně reprízují.
3: 96 jsem sice nebyla ještě na světě, ale když už jsem to znala, tak jsem to teda milovala.
0: Schválně ještě než si pustíme tu ukázku, tu znělku, tak víte, kolik do naší hospůdky vede schůdku? Vzpomenete si, co?
2: No jasně.
0: Kolik?
2: 3.
0: Kolik, Jasmin říká?
3: No ano.
0: Tak schválně.
4: Do naší hospůdky vedou jen 3 schůdky.
0: A to je ten důvod?
4: To je ten důvod, má milá.
0: Proč se prostě neblbive, no?
4: Že já tam raz,
0: a nebo dobře dovnitř, že jo? Ježíš, tohle, když začínalo hrát, já u to byl přibitej jako malej.
3: Já to milovala.
0: Hele, Jan Kaniza to se miloval. Ladislav Podměšil, taky prostě
3: národní.
0: Skvělý, perfektní. Ježíš, to je historie. Že se jde tak těžko ven.
4: Že se jde tak těžko ven.
0: Tak pojďme zpátky k tomu, na co jsme zvyklí, i když si myslím, že to možná znělku hospůdky bychom všichni ocenili, zaspívali si ji. Tak i tohle se můžeme zabroukat. Hey, what's wrong with you? Fats and Small na Hit Radio, pojďme na to.

0: 8.40, Hit Radio, Eva Farna a Miraj.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska jsme zazvonili v 7.10 a dneska to, dáme a pánové, cinklo. 7 000 korun vyhrála Pavlína, která slyšela zvonek ve vysílání Hit Rádia a našla venku před domem naši hlídku.
2: Říkám si, že bychom si mohli poslechnout, jak to dneska vypadalo.
0: Pojďme na to. Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylezte ven.
0: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12
2: vteřin. Ne,
3: prosím, 7 000 lidí takhle mávám na ulici.
0: A co když se registrovali? Pozor!
3: Dobrý den, je vás všechny zdravé.
0: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
0: Vyhráváte 7 000 korun.
2: Gratulujeme.
3: Jo, moc děkuji.
2: Potěšíte takhle před
3: nádherný ráno.
0: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
0: No tak to je bomba.
2: Ty vláho, nejlepší ráno v životě od Hit Rádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
3: Děkuji.
0: 7 000 korun dneska svištělo na západ Čech. Kde to bude zítra? Nevíme.
2: To nevíme, ale víme, že zítra tím pádem hrajete opět 1 000 korun.
0: Opět. No prostě 5 000 korun 70.
2: A 25. září, kdy je poslední den soutěže.
0: Já to nechám vyznít. Poslední den soutěže.
2: Hrajete až o 50 000 korun.
0: Wow, registrace detaily na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Metcon, Begin, 8.56. Tohle je Hit Radio, krásné ráno šampioni. A my se tímhle s vámi jdeme rozloučit.
1: Chceme vám poděkovat za další společný ráno. Už je čtvrtek, takže zítra dobrá nálada pátek.
0: Navíc připomeneme, že v soutěži Kdo pak to zvoní, jsme vám dneska rozdali 7000 korun, ty putovali na západ Čech. Na jaké místo republiky zítra poputuje 5000 a jestli bude výherce, tak to záleží na vás, takže se registrujte na webu hitradio.cz a buďte ready.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Tak zvládněte čtvrtek.
1: Mějte se krásně a zítra v 6.
0: Jsme tady, tak se na vás těšíme. Ahoj.
2: Hit Radio. Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré ráno, dobré dopoledne. V těchto chvílích projíždíte velmi zaplněnou Prahou. Dlouhé kolony se táhnou jižní spojkou, Barandákem, také Dobřískou ulicí. Je to kvůli silnému provozu a dopravním nehodám. Zdržení je minimálně 25 minut. Popojíždět budete také Štěrboholskou spojkou už od Černáků. Plní se ulice Kbelská a to na příjezdu do metropole, také ulice v Holešovičkách dál k tunelům. Zdržení 15 až 20 minut je na Pražském okruhu, respektive už na příjezdu po D5. Samotný Pražský okruh popojíždí od úrovně z Ličína až po Ořech. No a zdržení kolem 10 minut teď aktuálně hlásíte také od Chuchle, tady se popojíždí v koloně Strakonická ulice směrem do centra minimálně 10 až 15 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Směny pozemků se správou železnic nebo rozdělení stovek milionů korun na investice mezi městské části. To projednají dnes pražští zastupitelé. Na programu mají také novelu vyhlášky o pyrotechnice, vypsání tendru na provoze sběrných dvorů a na takzvanou hornou počernickou spojku, nebo také petici proti řešení semaforů v Trojské ulici. Jednání začíná v těchto minutách. Nebezpečný nález na Šumavě čeká likvidace. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku průzkum odhalil zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované zeminy. Doplňuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
2: Průzkum z letošního roku potvrdil rozsáhlou kontaminaci půdy a závažná rizika pro zdraví lidí i životní prostředí. Chemické látky jsou karcinogenní, mohou poškodit reprodukční, vývojový, hormonální a imunitní systém. Některé z nalezených látek představují také významné riziko pro kvalitu podzemní vody.
1: Do zahájení sanace prostor hlídá policie, samotné odstraňování ekologické zátěže potrvá do roku 2028. Poslední rozloučení se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Jojo Band Richardem Tesaříkem se uskuteční příští středu 16. září. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve velké síni strašnického krematoria. Zpěvák, textař a kapelník zemřel po těžké nemoci v neděli ve věku 80 let. Soubor divadla na Vinohradech začne hrát na náhradní scéně v Radiopaláci od soboty 24. října. Prvním kusem, který tady diváci uvidí, bude inscenace Pas na myši. Soubor bude v bývalém kině Květen působit zhruba 3 roky. Důvodem stěhování je kompletní rekonstrukce historické budovy divadla z roku 1907, která by měla začít v listopadu. Proměnlivá oblačnost, v průběhu dnešního dne většinou polojasno, místy oblačno, foukat bude chladnější vítr od severozápadu a teploty budou mírnější, pouze kolem 20 stupňů.
0: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
3: Ano, jsme něco jako váš kofein, přátelé. To znamená, že vám teď dodáme tu energii, protože předpokládám, že za dnešní ráno jste se kompletně vydali a teď nějak nevíte, jakým směrem se bude ubírat dnešní 10. zářijový den. Směrem buď teda budu pracovat a jako přetáhnu to, anebo jdu domů.
1: Jak to vidíš ty? Pověz, jak to vidíš?
3: No, mě celkem potěšilo, že už je čtvrtek.
1: Ano, to je dobrá zpráva pro všechny.
3: Navíc to ochlazení způsobilo taková ta rána, která já mám rád, na podzim a na jaře. To znamená, že jsou... Ta teplota je taková ostrá, jo, a mě to probere.
1: A dobře se dýchá, samozřejmě je to lepšejší po tom včerejším deštíku.
3: No tak přátelé, Praho, my jsme připraveni na to, aby jsme vám udělali lepší dopoledne. Hudebně, Linkini, Avicii, anebo Čorčezra.
0: Hit Radio.

0: Voyage, právě teď u nás na Hit Radio City, tenhle skvělý hudební producent, který by v tomhle týdnu vlastně oslavil svoje 37. narozeniny, takhle na něj bohužel jenom vzpomínáme. Without You, a vy posloucháte Hit Radio City. Já doufám, že už jste to zaznamenali, protože minimálně po sociálních sítích to teda jako proběhlo včera poměrně zásadně. Hromadná bitka v centru Prahy, kde létaly pěsti a dokonce i násady od krumpáče. Video se šíří neuvěřitelnou rychlostí. Bylo to vlastně v úterý odpoledne, kdy se to jako reálně odehrálo, nicméně na sociálních sítích se to objevilo zhruba s denním zpožděním. Přímo v centru Prahy, na Hlávkově mostě v Holešovicích. Jo? Hned několik lidí se tam popralo. Na chvíli se kvůli tomu totálně zastavila doprava a jednomu z účastníků navíc nestačily pěsti a z auta vytáhl dlouhou dřevěnou tyč. Podle policie šlo pravděpodobně od násadu od krumpáče a normálně s tím jako fláknul přímo do skla toho druhého vozu. Jo. Jako za mě neuvěřitelný obrázky, podívejte se na Instagram Hit Radio City, máme tam video a zřejmě prostě v úterý byly nějaký divný skvrny na slunci, nebo co? Aby jsme v tom nebyli sami, tak v Brně se taky hádali, dokonce budoucí tchýně. Hádali se o peníze. Stalo se to v brněnských Žabovřeskách. Do konfliktu se dostaly dvě rodiny a jejich setkání se poměrně rychle proměnilo ve vyhrocený spor, při kterém po sobě dokonce začali házet půl litry. Napjaté emoce nakonec musela mírnit hlídka městské policie a pravda, v tomhle případě byli všichni tak trochu pod vlivem alkoholu, což se podle mě nedá ani vyloučit v tom případě na Hlávkově mostě. Tak hele, buďme na sebe hodní, přátelé, jo, já myslím, že není třeba to řešit takhle radikálně a už vůbec ne zastavovat kvůli tomu dopravu na Hlávkově mostě, to je zbytečný. Ale jako takhle, z dálky, když se na to díváte z mobilního telefonu, veselá podívaná, kdybych byl na místě, vůbec nevím, jak bych reagoval a pravděpodobně bych utek. Radši, někdy je to bezpečnější. Poetika, mám pocit, že tě ztrácím, anebo Get Far, další velké hity, které mám pro vás i ve 4:10.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Jojo, tohle je skvělá muzika. Vashle Arms, Sanctuary. Vy posloucháte Hit Radio City, děláte dobře, jako vašeho dopoledního parťáka jste si zvolili 937. No a za pár minut vás vezmeme taky do kina. Dneska je čtvrtek, to znamená vlastně den filmových premiér. Co se tam tentokrát na plátnech děje, to vám prozradí kolega a kamarád Ivo Alač, ale to všechno je za chvíli. Máme pro vás připravenou samozřejmě taky velkou muziku, velkou dávku muziky a skvělé další hity. Budou Purple Disco Machine. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Mimochodem, Purple Disco Machine měl na letošní léto připraveno několik speciálních koncertů, velké festivaly a tak dál. K ničemu nedošlo. Zůstal doma, protože má problémy se sluchem. A když jste DJ nebo producent a jak si vám nefungují uši, to je opravdu stopka. Tak mu přejeme brzké uzdravení a jeho Hypnotized dáme za chvíli.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Vlastní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: to se tak dobře poslouchá. Sophie and the Giants a Purple Disco Machine. Posloucháte Hit Radio City, stále dobré dopoledne, přátelé. Možná na víkend dobrý plán vyrazit do kina. Zejména pokud máte a milujete kapelu Oasis, pak byste tam rozhodně měli zavítat. Podrobnosti přináší Ivoš. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Premiérou týdne, jak pro milovníky dobrých filmů, tak i pro ty, co mají rádi Britpop, je jednoznačně dokument Oasis Don't Look Back in Anger. The way it finished, unacceptable. Je to příběh loňského návratu jedné z největších kapel historie, která skončila v roce 2009 po obří hádce bratrů Gallagherových v backstage před koncertem v Paříži. Právě momentem, kdy to bylo fanoušku moc známeno, film začíná, ale co následuje, je nervózní setkání ve zkušebně, postupné usmiřování, podpořené triumfálními koncerty, prostou radostí z hudby i uvědoměním si toho velkého odkazu Oasis. Pro fanoušky tedy povinnost, pro ostatní možnost strávit 2 hodiny napětím, radostí i dojetím. A stejné pocity ještě intenzivněji můžete prožívat u další kinonovinky Hope. Od uchazeče o Zlatou palmu v Cannes běžně nečekáte akční sci-fi horor a až takovouhle adrenalinovou jízdu. Navíc už dlouho jsem se v kině tak nezasmál, jako u jedné scény tady. Když pominu ty horší efekty, vyvážené teda skvělou filmařinou, tak jediným větším zklamáním byl otevřený konec, protože to prý bude trilogie. Tak s tím počítejte a užijete si to víc. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

0: skvělý Solitaire od Pokáče. A ve 9:45 Hit Radio City. Mám pro vás jeden tip na následující víkend, na nadcházející víkend, to znamená, abych byl zcela konkrétní, teda na sobotu. Tentokrát teda nejde o žádný koncert ani festival, ale o něco možná podstatnějšího, jde o naše tělo a o naše zdraví. Jestli v sobotu budete na Černáku, tak můžete mezi 11. a 7. hodinou úplně zdarma přijít do stánku a nechat si změřit tlak, nechat si změřit obvod pasu a hlavně kompletní složení těla. Jo, takový ty přístroje InBody, jo, kde všechno zjistíte, takže budete vědět, kolik máte svalů, kolik máte tuku nebo vody a hlavně ty výsledky nejenom, že dostanete teda vytištěný, jo, ale rovnou na místě je můžete probrat i s odborníky a klidně třeba upravit svůj jídelníček s nutričním terapeutem. Jak se říká, všechno na jednom místě. Srdce být 2026, to je velká akce, která jede po celé republice, takže vy nestratíte ani jeden tep, protože Světový den srdce, to je přesně to, k čemu to celé směřuje, o srdce bychom měli pečovat. Takže ještě připomínám Westfield Černý most od 11 do 19 hodin tuhle sobotu a přátelé, všechno je úplně zdarma. Tohle je Lady Gaga a její Alejandra. A kromě ní třeba Disturbed nebo One Republic. To všechno už za chvíli do 10. hodiny.
1: Hit Radio.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this.

0: Little Bit of Sunshine. Ano, dneska to bude jenom tak little bit, jenom trošku, jo? Připravte se na to. A přejeme vám dobré dopoledne. Ve čtvrtek 10. září posloucháte Hit Radio City. Krištof nebo Maroon 5 tady budou za chvíli. Pojďme do ulic. Lucka se tváří, že něco ví.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Opatrně, mám tady několik nehod, tak v Holešovicích počítejte s komplikacemi v ulici za viaduktem, ukřížení s ulicí Utopíren, kde bourala dvě auta. Zdržení by mělo být nárazové. Na Brandovském mostě směrem do centra došlo k nehodě, při které bouralo osobní auto, srazilo se s nákladním, blokují jeden jízdní pruh. Aktuálně se v koloně zdržíte minimálně 10 minut. Popojíždět budete také jižní spojkou před sjezdem na Hostivář. Směrem na Černák došlo k další nehodě. Blokovaný je jeden pruh a přerušovaná kolona se tvoří už od Spořilova. A přidáme ještě Bubenecký tunel směrem na Břevnov. V levém pruhu hlásíte menší nehodu dvou osobáků. Zdržení v koloně by mělo být kolem 5 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Lanovka na Petříně je zpět, cestující začne vozit po dvou letech v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7 ráno, jezdit pak budou ve zhruba 10-minutových intervalech každý den do 22. hodiny a 15. minuty. Proti dosavadním jsou aktuální nové vozy prosklenější, nabídnou lepší výhled a jejich kapacita se zvýšila na 120 cestujících. Lanovka zatím bude jezdit ve zkušebním provozu. Sněmovna by dnes měla dostat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický. Poslanci se budou věnovat také pravidelným interpelacím na členy vlády. V Bratislavě dnes jednají premiéři Vyšegrádské čtyřky. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš. Očekává se debata o příštím 7letém rozpočtu Evropské unie, energetice nebo migraci. Setkání se účastní také Irsko, které v současnosti Radě Evropské unie předsedá. Na více místech v Praze dnes začíná 13. ročník přehlídky Czech Design Week. Hlavním výstavním prostorem bude galerie Mánes. Program nabídne také Rotmajerova vila ve Střešovicích nebo Muzeum Prahy na Florenci. Cíl festivalu přiblíží jeho ředitel Jakub Zeverin Dulínek.
6: Hlavním cílem festivalu Czech Design Week je především ukázat to nejzajímavější z české sklářské designové tvorby, vlastně všechno, co vzniká v České republice. A chceme ukázat, že vlastně design může být cokoliv, co může být zajímavé.
1: Například v Domě u Zlatého prstenu na Starém městě připomenou blížící se 70. výročí ABčka, tedy časopisu ABC. Akce potrvá do neděle. Jak už Kuba naznačil, dnes toho sluníčka bude ještě pomálu, čekáme většinou polojasnou oblačnou oblohu, odpolední teploty kolem 20 stupňů a foukat bude chladnější severní vítr.
4: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Kdo poslouchá Urbana, ten se má lépe. Ano, to můžete posoudit, i když teď dojdete do nějaké vedlejší kanceláře, kde je třeba, nedej bože, ticho, nebo snad jiné rádio.
1: Ale já to mohu potvrdit, ne? Jako já tě poslouchám, vlastně já tě poslouchám.
0: Ty mě posloucháš na slovo.
1: No, takže a jsem spokojená.
0: Tak přátelé, za pár minut si dáme náš City Quiz, další pokračování dlouhosáhlého celotýdenního seriálu Urban si hraje na zvíře, takže i dnes vám nabídnu stělesnění jednoho zvířátka z pražské zoologické zahrady. A dnes je to opravdu sympaťák. Tak poslouchejte, mám pro vás taky skvělou muziku. Mark Amber je připraven, za pár minut Maroon 5 anebo kapela Krištof. My jsme Hit Radio City. Ano.

0: Hit Radio City, dobré dopoledne Praho, za pár minut Bruno Mars a jeho Lazy Song a nebo také Demi Lovato. To všechno vás čeká až za chvíli, teď už ovšem všichni odhazují práci, ano, čekáte na to, no tak jdem.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City, písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Je to tak, porada, neporada, teď v tuhle chvíli můžete všeho zanechat, zvýšit hlasitost na svých přijímačích, protože, přátelé, i v rámci kolektivu, v práci, v autě, tramvaji, třeba i s neznámými lidmi. Můžete právě teď hrát náš City Quiz. Stačí jenom dobře poslouchat a dostanete se do zoologické zahrady v Praze, protože to je odměna. Dvě vstupenky do zoo. A celý tento týden si hraju na jedno zvířátko, které je v zoologické zahradě. Mám nápovědy a vy podle toho musíte poznat, cože jsem za zvíře. 777-937-777. Správné telefonní číslo sem ke mně, SMSky, WhatsAppy. Jakkoliv se ke mně dostaňte, nahrajte hlasovku, jsem vám k dispozici. Tak přátelé, žiju ve východní Africe. Zvládám suchou savanu i polopoušť a nejsem tak úplně závislá na vodě jako někteří moji příbuzní. Jsem pořádný kus, dokonce můžu vážit až 450 kg. No a když se bráním, tak pozor, pozor na moje zadní nohy. Kopnout umím velmi pořádně. Každý z nás má na těle takový svůj vlastní jedinečný vzor. Nenajdete dva jedince se stejným. Funguje to podobně jako u nás lidí otisky prstů. No a jsem největší svého druhu. Mám velmi úzké a husté pruhy a nenápadně velké zakulacené oči. A když byste mě slyšeli, dělám zhruba takhle. A když o mě natočí pohádku, tak dělám takhle.
2: Cirkus, afrocirkus, afro, pontiky, afro.
0: Tak píšeme 777 937 777.

No teda musím říct, že jste nám málem strhli linku, protože těch zpráv a samozřejmě správných odpovědí je obrovská hromada. Lukáš, Evík, Šárka, Katka, Tereza, Míša, Pavla, Mirek, Simona, Eva, Eliška. Pak tady mám dobré nebo správné odpovědi Zdeňka, Lucie, Andrea, Pavla, Mirek. Je to

0: toho hodně, jo? Jsem fakt ještě nezvlád úplně všechny, tady vidím od Ivči nějakou správnou odpověď, Kačka to tady taky dala, Eliška taktéž, no dneska jste byli fenomenální. Na telefonu mám ale Vojtu, kterému přeju dobré dopoledne, Vojto.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak, Vojtíku, vy jste říkal, že jste úplně nervózní z toho, jste ve vysílání, jak to?
1: No strašně, no poprvé něco vyhrávám takhle a...
0: Nepovídejte, to se vám ještě nepostěštilo, no takhle.
1: Ne.
0: No tak dobře, tak ale vaše odpověď byla samozřejmě správná, jinak bych vám nevolal. A my to potřebujeme všichni slyšet, jo? Všichni, kteří poslouchají Hit Radio City, by rádi slyšeli, jaká byla ta správná odpověď, tak mi to povídejte.
1: No, správná odpověď za mě byla zebra.
0: A to je samozřejmě správně, naprosto správně. Abych byl teda jako, kdybych chtěl jako hodně, tak to byla zebra Grévyho, ale to je úplně jedno, zebra jako zebra. A teď mi řekněte, Vojto, jestli jste to poznal hned na poprvé, nebo jste musel chvilku přemýšlet?
1: Já jsem musel, se přiznám, počkat nakonec, dokud jsem neuslyšel afropuntíky.
0: To vidíte, tak to byla přesně ta nejzásadnější nápověda. Kdy jste viděl naposledy Madagaskar?
1: Není to tak dlouho.
0: Že jo?
1: Takže možná 2-3 měsíce zpátky.
0: No, to je nejkrásnější pohádka, úplně ji miluju. Takže, Vojto, jdete do zoologické zahrady, sem k nám do Troji. Kdy jste tam byl naposled?
1: Minulý rok možná.
0: Tam se takových věcí změnilo, spousta nových zvířátek, je tam spousta mláďátek, takže máte se na co těšit, koho vezmete sebou?
1: Asi partnera.
0: No tak dobře. Tak si to hodně užívejte, já vás moc zdravím, Vojto. Děkuju za telefonát a no tak těšíme se zase někdy, jo?
1: No super, tak jo. Tak
0: dějte se krásně, někdy. Díky, naslyšenou.
1: Tak, naslyšenou.
0: Zítra máme pátek, přátelé, to znamená, že bude poslední příležitost, jak vyrazit do zoologické zahrady. Stačí s náma hrát City Quiz a bude to tam.
2: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Hit Radio. Hit Radio.

0: Za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodyn nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Calvin Harris a John Newman a jejich Blame a za pár minut třeba Bon Jovi. To všechno u nás na Hit Radio City. A mimochodem 7 hodin 10 minut, to je ten správný čas. To je ten moment, kdy máte čekat u dveří, jestli náhodou nezvoníme u vás.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak můžu říct, že v úterý nám to nevyšlo, to jsme zvonili úplně marně. Ve středu to jsem zvonil já, taky to úplně nevyšlo. Ale přátelé, čtvrteční ráno se nám vyvedlo. Takže čtvrté kolo, kdo pak to zvoní, už máme za sebou. A Pavlína získala nádherných 7 000 rovnou na ruku. V 7 hodin a 10 minut byla totiž připravená, otevřela dveře. Hle, naše hlídka Hit Radio City byla připravena taktéž. No a 7 000 na ruku. Takže radost obrovská, gratulace taky velká. Pavlína dokonce říkala, že to je nejlepší ráno v životě. Nedivím se. No a zítra pokračujeme dál. Tím pádem, že jsme to dneska vybrali, ten jackpot, tak začínáme zase zítra na 5 000, ale dostanete je jenom za to, že se zaregistrujete u nás na webu, a to na hitradiocity.cz. A zítra v 7 hodin a 10 minut budete poslouchat Hit Radio a budete hlavně otevírat dveře. A třeba budeme zrovna před tím vaším prahem. Tady jsou Bon Jovi a Hit Radio City. Should've...

0: David Guetta, Alphaville a Evo Max. Forever Young. Máme po 10:45, vy posloucháte Hit Radio City a s Alexem Warrenem anebo Charlie XCX se dostaneme až k dalším zprávám, a to přesně v 11.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

kapelnář. Každý pracovní den od 12. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Hit Radio. Hit Radio.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Charlie XCX a taky 11. dopoledne. Hit Radio City, za pár minut se Zarou Larson anebo Imagine Dragons. To jsou velké hity po 11. No ale pojďme do ulic, pojďme zjistit, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Kolony, které se tvořily v oblasti kolem Motola, se rozjely, projíždíte bez zásadnějších komplikací. Více aut teď očekávejte, zejména v Bubeneckém tunelu, kde směrem na Troju hlásíte stále došetřování dopravní nehody, po pojíždění je kolem 5 až 10 minut. Silnější provoz zůstává na Štěrboholské, zejména na úrovni Černého mostu a pak na úrovni Štěrbohol. Tady projíždíte s 10minutovým zdržením, no a stále hlásíte také kolony na příjezdu D5. Do kolony tady vjedete na úrovni Loděnice a pokračujete pak i na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Policie vyzvala uživatele systému Bakaláři, který slouží ke komunikaci školy se žáky a rodiči, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Neznámému pachateli se podařilo prolomit účet studenta, jeho jménem pak poslal do jedné z pražských škol výhružnou zprávu. Případ řeší policie. Darujeme krožky dětem. I letos tento projekt pomůže rodinám v tíživé finanční situaci. O příspěvek na krožky svých dětí mohou rodiče žádat od 16. září. Prostřednictvím 3 voucherů v hodnotě 500 korun mohou na první pololetí získat 1500 korun. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže. Univerzita Karlova otevírá první výzvu programu, který má přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Program je určený vědcům všech oborů. V prvním kole nabízí dvěma výzkumníkům 5leté působení na Univerzitě Karlově. 3 roky bude program financovat nadace Kellner Family Foundation, a to 8 miliony korun. Už tuto sobotu proběhne Den Prahy 12. Program začne předpolednem a potrvá do 7 večer. Vše se odehraje v areálu Rozmarína na břehu řeky Vltavy v Modřanech. Program nastíní starosta Vojtěch Kos.
2: Den Prahy 12 nabídne den plný sportu, hudby, barev i zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na veletrh volnočasových aktivit, urban challenge, explozi barev v zóně Bar vám neutečeš, sportovní exibice, vystoupení místních spolků a soutěže.
1: A vystoupí také Pískomil se vrací a program uzavírá kapela Olympic. V průběhu dnešního dne většinou polojasno, oblačno, méně mraků pravděpodobně. Později odpoledne nebo na večer. Teploty dnes pouze kolem 20 stupňů a fouká studený vítr.
0: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
3: 3 minutky po 11. hodině a čtvrtek, což znamená další výlet do ulic hlavního města. A tentokrát s pražským uličníkem odkryjeme ulici, která je, jako bydlení je tam, to je sen. To je doslova útulné bydlení, jo? Ona se jmenuje Útulná. Takže za pár minut vás tam vezmu, do té doby Imagine Dragons, Zara Larsson a spousta dalších velkých hitů. My jsme Hit Radio City a přejeme dobré dopoledne, Praho.

My jsme Hit Radio City a pravidelně vás vždycky v pondělí a ve čtvrtek beru do ulic hlavního města. Do metropole, aby jsme si vysvětlili, proč se některé ulice jmenují tak, jak se jmenují. A trošku se zamysleli nad tím, i když to třeba vnímáme každý den, projíždíme těma ulicema, ale nikdy jsme nepřemýšleli nad tím, proč se takhle jmenují. A já už jsem to dneska nakousl, jdeme do útulné ulice. Ano, ulice taková, že je to spíš jako hodnocení penzionu. Útulnou najdete v Praze 10, je to na rozhraní Strašnic a Malešic, nedaleko Počernické a mezi ulicemi U Krbu a nad vodovodem. No a když sem přijedete, tak zjistíte, že ona útulná vlastně docela je. Je to krátká ulice, starší domy, vily, zahrady, stromy, jenom minimum takové té tranzitní dopravy. Teď je samozřejmě otázka, která vlastně mě na tomhle názvu asi nejvíc baví. Kdo měl právo rozhodnout, že nějaká ulice je opravdu útulná? Protože pro každého je to samozřejmě subjektivní hodnocení. A tady se to přesně stalo, no, prostě je to subjektivní. Ulice dostala svoje jméno při vzniku v roce 1947 a oficiální vysvětlení zní jednoduše podle svého klidného rázu. No a ten rok 1947 je vlastně poměrně důležitý, protože tahle část Strašnic tehdy vypadala úplně jinak. Velké sídliště Malešice ještě vůbec neexistovala, žádné mnohaproudé městské tepny kolem a zdejší vilová zástavba končila prakticky v zeleni. A my se ještě částečně do roku 1947, do doby, kdy tahle útulná ulice vznikla, tak se tam vrátíme. Posloucháte pražského uličníka a dnešní příběh má jméno Útulná ulice ve Strašnicích. Tak dejte vědět, jestli ji znáte.

0: za 100 let.
1: Tak co bude za 100 let? Tohle zpívali za 100 let. Vy posloucháte Hit Radio City. No a jsme v ulici Útulná, jsme v Praze a probíráme pražského uličníka. Představte si, že se píše rok 1947 a jste právě v té Útulné ulici v Praze ve Strašnicích a v okolí stojí rodinné domy a vily se zahradami a tahle část Strašnic má vlastně pořád výrazně předměstský charakter. No a když se podíváte na názvy okolních ulic, skoro máte pocit, že tehdejší názvoslová komise dostala za úkol vymyslet takovou jako nejpohodovější část v Praze, jo. Jen si to vemte, máte tam Útulnou, hned vedle je U Krbu, potom je tam Na Palouku a nedaleko je třeba Slunečná. Zní to jako místo, kde vám třeba po příjezdu nabídnou deku, čaj a domácí bábovku prostě. Architektonicky je to okolí zajímavější, než se možná na první pohled zdá. Jenom pár kroků od Útulné stojí totiž v ulici U Krbu vlastní vila architekta Otto Kleina z roku 1931. Přátelé, to je velmi zajímavá budova, protože Klein se zabýval myšlenkou takzvané aerodynamické architektury. Navrhoval domy, které jsou inspirované moderní dopravou a vytvořil dokonce projekt vily, která měla připomínat letadlo. Pravda, ten projekt se neuskutečnil, nepostavilo se to, ale na jeho skutečném domě v ulici U Krbu můžete dodnes vidět výraznou střechu, která je vysunutá do stran a vlastně vypadá skoro jako křídla. Byli jste tam někdy? Tak si toho příště určitě všimněte a dejte mi vědět na 777-937-777, jestli znáte ulici Útulnou. My ten náš dnešní

s dobrou muzikou to dopoledne je přece jenom příjemnější. A u nás na Hit Radio City je to dobrá muzika a další velké hity vám nabídnu za chvíli, třeba Shakiru a nebo Veronu. Pojďme dodělat ten náš příběh. Je tady pražský uličník. A dneska toho pražského uličníka zakončíme na adrese Útulná 6, jo? Co tam sídlí? No je tam mateřská školka. Upřímně, mateřská školka Útulná, to zní jako velmi pozitivně, jo? Zní to skoro jako něco, co vymyslel autor dětské knížky. Teď to ještě vylepšíme, protože dozvěděl jsem se, zjistil jsem, že školka v Útulné ulici má celkem 4 třídy a dělí se na motýlci, včelky, žabky a ježci. Takže tam může být třeba 3letý ježek, chodit můžete mezi včelky a motýlky, no a vaše adresa je Útulná. No přátelé, víc roztomilosti už v Praze stavebně ani nepovolujeme. Je to jako velmi pěkný. Škola byla otevřená už v roce 1968 a má skutečně obrovskou zahradu. Celý ten areál zabírá asi 3800 metrů čtverečních, ale z toho 3300 metrů má celá ta obrovská zahrada. Mimochodem, tahle ulice, a to si pojďme říct na rovinu, má ještě jednu obrovskou výhodu, protože když někomu řeknete, já bydlím v Útulné, tak to zní výrazně lépe, než když někomu řeknete třeba bydlím v Průmyslové. Jo? Takže skoro 80 let ten starý verdikt, kdy se řeklo, že ta ulice ve Strašnicích bude Útulná, tak dneska si to tam můžete jít klidně i zkontrolovat, jestli to tak skutečně je. Takže je Útulná pořád Útulná? Za mě ano, jo? Ale moc bych to neroztruboval, klidně by se mohlo stát potom, že tam bude stát metr čtvereční i 200 000 korun. Tak jo, přátelé, dokončili jsme další díl pražského uličníka.

0: A tentokrát o ulici Útulná v Praze. No a jaká bude další? To se dozvíte zase v pondělí.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
1: Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

s Veronou a Hey Boy. Dobré dopoledne, tady je Hit Radio City. Za pár minut Limp Bizkit a jejich Behind Blue Eyes. No ale dneska taky už víme, na čem jsme. A už víme, že máme datum. Po dvou letech se nám vrátí jedna z největších dopravních ikon, a to lanovka na Petřín. Jasně, a my jsme neustále říkali o prázdninách, že už se to všechno jako chystá, že už se všechno testuje a že někdy prostě v druhé polovině září to bude. Tak přátelé, máme to zcela potvrzeno, tentokrát od dopravního podniku a vlastně od všech. První cestující nastoupí do nové lanovky na Petřín v úterý 22. září přesně v 7 hodin ráno. Z újezda přes Nebozízek až nahoru na Petřín. No a pak samozřejmě každý den až do 10:45 večer, a to konkrétně v 10-minutových intervalech. Takhle je to nastaveno, jo? Takhle bude vypadat jízdní řád. A bude to opravdu nová éra, protože ty nové vozy navrhla designérka Anna Marešová. Jedna ta lanovka sveze 120 lidí a nahrazuje soupravy, které na Petříně byly opravdu už dlouhých 40 let. Jednorázová jízda lanovkou bude za kilčo. Bude stát 100, v aplikaci potom 90 korun a s dlouhodobým kuponem, takže jestli máte normálně pražskou lítačku, tak ji samozřejmě máte v ceně. Takže zapsat důležité datum, a je to úterý 22. září, to znamená, že nám zbývá nějakých 12 dní do otevření, do té první jízdy, a po dvouleté pauze se na Petřín vlastně vrátí ta lanovka, už nebudete muset chodit pěšky. Mimochodem, první lanovka tam vyjela už v roce 1891, takže se nevrací jenom dopravní prostředek, ale víceméně 135 let stará pražská tradice. Tady jsou Limp Bizkit a Behind Blue Eyes.

Kamarád a Be Mine, tohle je Hit Radio City, 11:45, naprosto přesně. Což znamená, že mě už se to pomalu, ale jistě krátí, za chvíli pravé poledne Jirka Pelnář a taky srdcovky. No a co ode mě ještě uslyšíte do toho pravého poledne? To jsou Činasky a jejich 1970. Už se jim to krátí klukům. Prosím vás, zítra Činasky, předposlední koncert, a to v Děčíně, v rámci svého Open Air leta 2026. Tam se když tak uvidíme přímo naživo. No a hlavně v úterý 15. a to v Loděnici v Troji tady v Praze a zakončení Open Air leta 2026. Myslím si, že pár lístků ještě zbývá, tak kdybyste chtěli, tak se tam určitě taky potkáme. Ode mě úplně všechno, Kuba Urban se s váma loučí. Zítra bude pátek a já se těším přesně v 9 hodin dopoledne.

0: pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Pracuje se na Pražském okruhu na úrovni Ořechu, počítejte s komplikacemi už od sjezdu z D5. Více aut očekávejte také na úrovni Jesenice, pokud jedete k letišti, a také v centru metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický, poslanci se dnes budou věnovat také pravidelným interpelacím na členy vlády. Dětské cyklosedačky mají problémy s bezpečností. Ukázala to evropská kontrolní akce, do které se zapojila také Česká obchodní inspekce. Jaké jsou výsledky, dodá mluvčí inspektorů František Kotrba.
4: Kontrolováno bylo celkem 28 modelů a 25 z nich prošlo i laboratorním testováním. Z těchto laboratorně testovaných výrobků, jich 17, to představuje více než 2/3, nesplnilo alespoň jeden z požadavků normy.
2: Nejčastěji byly zjištěny nedostatky zádržných systémů, mechanické pevnosti a trvanlivosti konstrukce. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsend postoupily do finále deblu na US Open. Od společného kariérního Grand Slamu je dělí jen jedna výhra. Českoamerický pár bude bojovat o titul zítra a narazí na domácí dvojici Ruben Montgomery a Ashlyn Kruger. Teď se ještě podíváme k nám. Úsek Staroměstská Jiráskovo náměstí bude v sobotu bez tramvají. Důvodem je údržba tramvajové trati, která bude probíhat v obou směrech od 7:30 ráno do 14. hodiny. Další jednosměrné omezení pak čeká cestující na trase Albertov-Otakarova, a to od sobotního rána do nedělního večera. Více na dpp.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v Dabu.
2: Odpoledne proměnlivé a větrné, foukat nám bude chladnější vítr od severozápadu. Maximální teploty kolem 20 stupňů a obloha tedy zůstane většinou oblačná, polojasná.

Je 12 hodin, 2 minuty máme po zprávách, pohodové čtvrteční poledne vám přeju. Začínají nám srdcovky. Myslím, že už to klidně můžu nazvat jako hudební pořad a doufám, že poběží pořad. Máme před sebou jako vždy 5 hitů, které už mají nějaké ty vrásky, ale hlavně jsou to hity, které nás vrací ve vzpomínkách do dob, kdy nám bylo dobře, kdy nám bylo hezky. Ta první je z roku 1994 a musím za ní poděkovat Tomášovi, který mi včera večer kolem 10:30 napsal soukromou zprávu na můj Instagram a píše tam: ahoj Jirko, moc díky za srdcovky, škoda, že netrvají celou hodinu, respektuji tvoji práci a uznávám znalosti, které o hudbě máš. Já roky dělal DJ a práce v rádiu je můj celoživotní sen, ale neumím tak dobře mluvit, nikdy mi to nešlo. Kdybych byl na tvém místě, pustil bych tam Bobbyho Browna. To je úplná klasika, ale neber to tak, že ti kecám do práce. Čau a dobrou, Tom. Nádherný. Tak Tome, zaprvé, vůbec mi nekecáš do práce, naopak, já jsem za to rád. Můžete mi klidně psát i vy. No a za druhé, dneska je ten den, kdy se ti splní sen, protože právě teď se stáváš mým kolegou a DJem Hitrádia, protože první srdcovku nehraju já, ale tu vám, dámy a pánové, vybírá můj kolega, skvělý DJ, fajn chlap a člověk, který taky ponucuje, Tomáš. Tady je Bobby Brown.

0: čtyři. Dva můžou tohle hru si klidně zahrát. Two can play that game na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Což je mimochodem i stejný název pro film ze začátku milénia, ve kterým si shodou okolností Bobby Brown taky zahrál. Moc díky za všechny zprávy, které teď posíláte na WhatsApp 777-937-777. Ozval se i Tomáš, že teda tohle absolutně nečekal a že je rád, že jsem si vůbec jeho zprávu přečetl a že se omlouvá, že mi psal na soukromý Instagram, jak říkám, úplně v pohodě. Srdcovky jsou tady pro vás a jsou hlavně o vás, o vašich vzpomínkách, takže my všichni to tady tak nějak jako dáváme dohromady. Srdcovka na přání dneska ještě bude? Každopádně, Tomáši, jenom pro tebe tady zpráva od Marily, která píše: ahoj Jirko, skvělá rada od kolegy, už to se mnou v práci hází. Takže, jak říkám, tady se pozná dobrý DJ. Takže, kámo, děkuju pěkně. No a co tady mám pro vás dál? Dáme si Britney Spears, děvčata. To je především pro vás. Nebude to taková ta úplná klasika Oops, I Did It Again, i když je to vlastně ze stejného alba. Je to píseň, která je pomalá, romantická. Mně tam dost připomíná ta jedna pasáž i píseň od Michaela Jacksona. I když podle kritiků je to spíš jako hodně podobný na Davida Bowieho, Davida Bowieho a Iggyho Popa, jejich píseň China Girl. Co je zajímavé, tak je, že tuhle píseň pro Britney Spears napsal kytarista od Briana Adamse a také společně s ním Shania Twain, zpěvačka. Ještě předtím, než se úplně proslavila. Takhle to vypadá, když se prostě jako umělci dají dohromady a napíšou píseň pro jinou umělkyni, která to dokáže stvárnit takovým způsobem, že i více jak 20 let na to se to hraje v rádiu. Mimochodem, tohle už je 25 let. Britney Spears, právě teď, srdcovka číslo 2.

0: Na Hit Radio srdcovka přesně ve čtvrt na tři. Tohle je prostě něco, co vám zvedne náladu. Phil Collins a Dvě srdce.
1: Hity. Největší srdcovky.
0: Před námi třetí srdcovka a pro dnešní den tak jsem vybral ještě speciální duet, protože si říkám, že když je takhle jako konec pracovního týdne, je dobrý začít pomalu, ale jistě přemýšlet taky nad víkendem. A občas, co vám dokáže ten víkend zkazit víc než počasí, je ta druhá polovička, se kterou ten víkend trávíte. Takže je vždycky velmi důležitý vymyslet, s kým budete trávit ten víkend. A nakonec vám dojde i to, že nejde o to, kde to je, ale důležitý je, s kým to je. No a Sting natočil fantastický duet, který my si dneska dáme jako třetí srdcovku. A tady je přesně jako ukázáno, že je úplně jedno, kde to natáčeli, kdy to natáčeli, ale důležité je, že to natočili spolu. Je to kovbojský song, jmenuje se This Cowboy Song a je to Sting a Peto Benton. Jenom pro vás. Právě teď na Hit Radio v srdcovkách. Pojďte se usmát, i když je venku ošklivě.

0: Malá zastávka ve Švédsku, Liky Lee na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Možná si říkáte, ale tohle není zas tak jako starý. A já na to říkám, ale srdcovky nemusí být jenom starý. Naopak, může to být hit, který je klidně jenom 5 let na světě. Ale je to hit, který nás chytil za srdce a právě proto tady má místo i v našich srdcovkách je třeba právě hit, který jsme teď slyšeli, který mimochodem, ježi, kdy to bylo? Ty jsem úplně zapomněl v jakém roce, ale je to nějaký 2010, 2011, něco takového, ale schválně. Strejček Google poradí, ano, 2011, takže 15 let, tak tento hit dneska tak má svoji občanku. To je skvělý. A teď je otázka, jaký hit chytil za srdce kdy vás, jo? Srdcovka na přání je pro vás připravená. Pište zprávy na 777-937-777 nebo klidně posílejte hlasovky. Může to být hit, který prostě máte rádi, hit, který vás dojímá, máte s ním spojenou nějakou nostalgickou vzpomínku, nebo naopak to může být píseň, která vás nakopne, potřebujete zlepšit náladu, dodat energii, to všechno umíme. Jestli tohle někdo opravdu umí, tak to není žádný hořčík, jo. Ale je to muzika, je to hudba, jsou to písně. Teď je to na vás. 777-937-777.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Je chviličku po půl jedné odpoledne, posloucháte Hit Radio, já jsem Mirka Pelnář a tady je srdcovka na vaše přání. Na WhatsApp 777-937-777 jste posílali zprávy, co byste chtěli slyšet a mám tady jednu velkou prosbu. Ahoj Jiříku, potřebujeme s kolegyňkou Jíťou zvednout náladu a energii. Jako každý někdy zažíváme momentálně náročnější období v práci a potřebujeme prostě dobít baterky. Zahrál bys nám naši srdcovku Earth, Wind and Fire, píseň September, to nás nakopne a myslím, že nejen nás. Moc, moc díky, Jana a Jitka. Tak holky, děvčata, no jasně, strašně moc rád. Hele, to počasí, který je venku, jo, pokud je teď u vás taky teda takhle jako šíleně pod mrakem, už začíná být trošku depkoidní, jo, to září, možná už to na vás taky jako trošku padá, a tak si dáme píseň z roku 1978, která se sice jmenuje Září, ale je to přesně pravý opak jakýkoliv podzimní depky. Tohle je doslova a dopísmené hudební babí léto, jo, tohle vám zvedne náladu, je to tedy od skupiny, která je mimo jiné uvedená také v rock'n'rollové síni slávy. A nebojte se, pojďte to pustit ven, usmějte se, budete teda potřebovat hodně vysoký hlas, něco ve stylu. Ale nebojte se, zaspívejte si, až jste v práci, doma, v autě, kdekoliv, žijeme jenom jednou, pojďte se bavit a usmívat se na celý svět.

Legendární Sweet Caroline v moderním remixu, to už je taky srdcovka, Neil Diamond a Two Friends. Dnešní srdcovky jsou za námi a my pokračujeme dál. Snad vás dneska někdo potěší, tak jako mě potěšila Andy a její zpráva. To vám musím přečíst. Píše tady, teda wow, nikdy jsem nepsala ani tobě, ani do rádia, ale dnešní srdcovky mě dostaly. Skvělý výběr, tančím uvaření oběda, děkuju. Tak ne, Andy. To já děkuju. A nejenom tobě za tuhle zprávu, ale i vám za to, že srdcovky na Hit Rádiu posloucháte a že se nebojíte mi napsat na WhatsApp Hit Rádia ani mě na Instagram, jaká hudba vás baví. Jakou hudbu máte rádi, co byste chtěli slyšet, protože od toho tady srdcovky přeci jsou, aby vám udělali radost a abyste přišli na jiné myšlenky. No a akord v dnešní době, že jo, kdy to zase bude nátřesk teďko předvolebních slibů a útoků jedné strany na druhou a tak, možná už jste taky z toho unavený. Nakonec je to vlastně jedno, protože stejně všechny sliby jsou pase, to už víme. Benzín je za 50 korun, hypotéky za nesmysl. Teď ještě pokud po 50 přijdete o práci, tak jste úplně v háji, protože se sníží podpora v nezaměstnanosti. Je super. Jako by v tomhle věku všechny firmy stály s otevřenou náručí a vy byste měli 10 nabídek na práci na každém prstu. Takže, jak říkám, pojďme se nestresovat a aspoň v rádiu si poslechněte to, co máte rádi. Posílejte mi vaše přání a zítra ve 12 si dáme další srdcovky. Do 13. hodiny do zpráv ještě třeba. Tohle, co vás taky postaví na nohy a co se taky objevilo dneska jako srdcovka na přání. Ego, Robert Burian, Žijeme len raz, tady na Hit Rádiu. Už za chvilku.

0: say that you're sorry, 'cause I love you too much to look back.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Navštivte nejbližší.
4: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Damiano David tady na solové dráze, ale prý se podle všeho vrací zpátky do Måneskin. Tak uvidíme. Je 12.59, před námi nejnovější zprávy na Hitrádiu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolona vás blokuje v těchto chvílích na příjezdu do metropole po D5 od Loděnice a pak na pražském okruhu směrem k D1. Menší nehoda se stala na úrovni Štěrbohol, tady popojíždíte směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastů.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv pře Lucie Daňková. Zálohování PET láhví ministr životního prostředí Igor Červený zavádět nechce. Řekl to při dnešních sněmovních interpelacích. V případě hliníkových plechovek zálohování nevyloučil. Lidé by je ale nevraceli do obchodu, jak to prosazuje někdejší šéf rezortu Petr Hladík. Po přechodu studené fronty se citelně ochladilo. Zítra bude ještě pršet hlavně na východě země. O víkendu se počasí postupně uklidní a místy se ukáže více sluníčka. Odpolední teploty budou v sobotu i v neděli stoupat na 24 stupňů. Další déšť pak dorazí v noci na pondělí. No a komáři mohou přenášet infekční nemoci i teď na podzim. Cestovatelé by proto měli být opatrní, hlavně při cestách do jižní Evropy a Asie. Hrozí například západonilská horečka nebo horečka dengue. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný.
3: Není důvod kvůli riziku nákazy rušit dovolenou nebo měnit cestovní plány. Je ale potřeba počítat s tím, že komár na jihu Evropy už nemusí být jen nepříjemným hmyzem, ale může přenášet i infekční onemocnění. Ochrana je přitom jednoduchá. Základem je vhodný repelent a důsledná ochrana před poštípáním, a to i během dne.
2: Důležité je také nosit oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a chránit prostor, kde spíte. Teď se ještě podíváme k nám. Lanovka na Petřín je zpět, cestující začne vozit po dvou letech v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7 ráno. Jezdit pak budou v 10-minutových intervalech každý den do 22. hodiny. Jízdenka podraží na 100 v aplikaci Pidlítačka vyjde na 90 korun. Více na webu.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Odpoledne v Praze a okolí s proměnlivou oblačností, polojasno oblačno, je chladněji, fouká také studený severní vítr, maximální teploty vyšplhají na 20 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: Je 13 hodin, posloucháte Hit Radio a ta 13 je docela symbolická, protože po 13 letech se Davis Cup vrací zpátky do Prahy, a to konkrétně tedy do O2 Areny. Budeme si povídat v této hodině o tenise, jaké máme šance, proti komu budeme hrát, kdo za nás nastoupí, a taky vám řeknu, jak se na Davis Cup můžete dostat úplně zadarmo. To všechno už za cca 10 minut, do té doby Tom Walker, Sonic nebo právě teď duet Eva Farna a Miraj Navrátil.
0: Hit Radio City.

Na Hitrádiu Tom Walker s písní Nech roz... jak to říct? Nech... nezasínej, no. Nech světla roužnutý. Rozsvícený, ano. Nech rozsvícený světla, děkuji, to je to správné slovo. Ačkoliv já bych teda teď radši trošku zasnul, protože je fakt, že jsem normálně zapomněl i češtinu, jak se mluví. Protože tady koukám na reklamu, kterou teď vytvořila herečka Sydney Sweeney. Ta propaguje sporty v nejvíc sexy reklamě v historii. A upřímně je to reklama, na kterou se nedívejte v mobilu v MHDčku, kde vám všichni koukají přes rameno. Asi ani radši doma na gauči, to pánové nedělejte, když tam s váma bude vaše paní. Já jsem taky rád, že jsem tady ve studiu teďko sám, když tady takhle na to koukám. Je to mazec, jo. Jak to říct hezky. Na té fotce by byly balony, i kdyby propagovala hokej, jo. Stojí to za to, doslova. Někomu doslova. Tak, ale teď jako proč, jo, o tom mluvím. Protože tady koukám, že Sydney Sweeney tady kromě jako všech sportů, možných, míčových hlavně, tak propaguje i tenis. A na tenis my se tady na Hitrádiu těšíme, protože po 13 letech se vrací Davis Cup do O2 Areny. Hrajeme proti USA a amíci přivezou to nejlepší z nejužší světové špičky. Nebude to jednoduchý, ale loni jsme senzačně taky dokázali porazit, navíc u nich, a teď hrajeme doma. Když to vyjde, tak Česko pak míří na finálový turnaj mezi 8 nejlepších a vy u toho můžete být příští víkend taky a díky Hitrádiu zadarmo, protože zítra mezi 12 a 15 hodinou vám budu rozdávat lístky na Davis Cup. Vyhrát si je můžete v dokonalé desítce Hitrádia, takže i zítra je důležité, abyste poslouchali Hitrádio mezi 12 a 15 hodinou. Já vám budu držet palce. Nebude to nějak extra složitý, nebude to nějak extra náročný, ale možná i trošku, jako ve sportu obecně, toho štěstíčka budete trochu potřebovat. Teď Daša a Austin na Hitrádiu.

0: hrůzou.
1: Lukas Graham na Hit Radio a jeho velmi emotivní příběh o dospívání, o životě celkově. No, doporučuji, někdy si najděte překlad, až z toho trošku mrazí. Jmenuje se Seven Years, 7 let. Když nám bylo 7 let, tak jsme ještě mobilní telefony neměli, že jo? Dělali jsme úplně jiné věci, hráli jsme si úplně jinak, než si dneska hrajou 7leté děti, ale u těch mobilních telefonů tak ještě chvilku zůstanou, protože máte taky pocit, že když teďko telefonujete, takže prostě někdy máte dobrý signál, někdy máte špatný signál a většinou, když máte špatný signál a blbě slyšíte toho druhého na telefonu a podíváte se na displej, tak vidíte, že máte plný signál. Je to trošku začarovaný kruh, ale existuje na to jeden tip, jeden trik, jo, a ten vám řeknu za chvíli. Jak zlepšit signál? A nic k tomu nebudete potřebovat. Žádný alobal, nic takovýho. Jenom vaše ruce. Podrobnosti za chvíli do té doby z hitu například Rehab a nebo trocha letní romance Shawn Mendes, Camila Cabello a Señorita. Už za chvíli tady na

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak pojďme na to.
3: Tak minuta šampionů startuje teď.
2: Zuzka Heřmanův Měštec, spánek tak 7 z 10, má dvě práce a není čas nespat.
3: Měštec.
2: A co tam je?
3: Katka Praha, poslední dny spí dost dobře.
2: Káje Batelo, v kvalita spánku se zhoršuje s ubývajícím týpem.
3: Jsme na konci.
2: Počkej, čemu se smál?
4: Já pořád hledám na mapě Heřmanův Měštec.
3: Já ještě jsem říkal Heřmanův Měštec. Je to Heřmanův Městec.
2: No jo, tak pane bože, tak vy občas napíšete něco s háčkem, něco bez ní, tak já se v tom pak nevyznám.
3: Teďka už to jedno, Heřmanův Měštec, já jsem odladil.
1: Vy si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Na Hitrádiu Rehab In My Head je 13 hodin 37 minut, posloucháte Hitrádio, s váma Jirka Pelnář a teď vám dám radu k nezaplacení. Máte většině slabý signál, když telefonujete? Je tady tip, telefon vždycky je lepší držet v pravé ruce. Podle vědců z Dánska totiž mobilní telefony v pravé ruce a u pravého ucha mají vždy silnější signál než v levé ruce a u levého ucha. Může za to prý kompozice většiny přístrojů a umístění antény uvnitř, která počítá automaticky s praváky. Zajímavý, co? Přitom taková blbost. Další nespravedlnost pro vás, leváky, ale jsem zvědavý, jestli to teda opravdu funguje. Jo, tak až budete s někým telefonovat a bude vám vypadávat signál, zkuste to. I když vlastně, teď si říkám, lepší rada v dnešní době je v obráceně. Až budete s někým mluvit a už ho budete mít plný zuby, tak stačí vzít telefon do levé ruky, vypadne signál a vy máte klid.

0: Mandraže, Motýly, tak tímhle hitem odstartovali svůj poslední koncert ve Foru Kalín. Už je to 6 let. Si říkám, bylo by na čase se konečně vrátit. Kluci, chybíte nám, co? Tak šup, šup, šup. Chtělo by to nějaký comeback. Před 6 lety to mimochodem byla úplně jiná doba. Byty stály o polovinu méně než teď a jablíčkáři měli iPhone 12 SE. Dneska jsou byty za nesmysl a Apple včera představil vyklápěcí iPhone 18, taky za nesmysl. Ta nejdražší verze je cirka za 90 tisíc korun. 90 tisíc, dali byste to za mobil? Asi ne, co? Ale někdo to dá. My si dáme hity takých nezaplacení ještě do 14. hodiny. Last Goodnight, Taylor Swift, anebo Rose a Bruno Mars. Už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, relativní klid je teď aktuálně na pražských silnicích. Z více auty počítejte na příjezdu D5 na Pražský okruh směrem k D1 a také na úrovni Jesenice, pokud jedete dál k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
0: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V neděli začne měsíc dobročinné závěti. Koalice za snadné dárcovství chce dárce a dárkyně podpořit v tom, aby se psali poslední vůli a pamatovali v ní na prospěšné organizace. Lidé za loňský rok v závětích odkázali na dobročinnost desítky milionů korun. Mezinárodní den závětí připadá na 13. září a detaily najdeme na webu www.závětpomáhá.cz. Se začátkem školního roku významně narůstá počet nehod u škol a školek. Potvrzují to statistiky portálu nehod. Jak se pak poradit ze situací, kdy nemáte pojízdné auto, ale potřebujete děti dopravit či vyzvednout ze školy? To popisuje Adéla Janů, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
10: Když auto nečekaně skončí v servisu, lidé často musí řešit nejen samotnou opravu, ale také to, jak se po dobu několika dní obejdou bez něj. V ČPP jsme proto přišli s novým připojištěním nákladu na náhradní dopravu. Klient v případě opravy dostane za každý den částku 300 nebo 600 korun podle sjednané varianty. Částku může využít například na veřejnou dopravu, taxi nebo sdílené auto. Účtenky za náhradní dopravu přitom klient pojišťovně dokládat vůbec nemusí.
0: Nejčastěji se bourá kolem 3 hodiny odpoledne. Island příští únor předloží návrh zákona zakazující komerční lov velryb. Island, Norsko a Japonsko jsou zatím jediné země na světě, kde je lov těchto savců legální. Tato praktika však na evropském ostrově vyvolává dlouhodobě protesty ze strany ochránců zvířat i filmových celebrit. Teď se ještě podíváme k nám. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno, první prezidentská knihovna. Havlovo jméno instituce užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas první dámy a vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Knihovna se také nebude podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla. Nové jméno zveřejnila na webu i Facebooku.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Odpoledne proměnlivé a větrné, foukat nám bude chladnější vítr od severozápadu. Maximální teploty kolem 20 stupňů a obloha tedy zůstane většinou oblačná polojasná.
8: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
11: 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio. Ty tady čtu, že Donald Trump prý řekl, že dá každému $5,000 za to, když jim dá hlas ve volbách. Ty tady teď hledám, kam to můžu hodit, kam to mám poslat, je 10. září, do vyplaty ještě necelý týden, to by se nám hodilo hodně. Takhle, dávat peníze voličům za jejich volební hlas. Je to správně nebo ne? I to by se vlastně dneska možná hodilo do našeho nepopulárního názoru. No, uvidíme, co na vás čeká v nepopulárním názoru. Dáme jeden hit a jdem na to.
8: Hit Radio City.

0: Cyrus na Hit Rádiu ve 14 hodin 7 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je to tady jako každý čtvrtek ve 2 hodiny odpoledne, je tady nepopulární názor. Slibuju, nebude se to týkat politiky, vůbec nebudeme si tím kazit den, ale mám tady docela jako zajímavou věc, kterou jsem teď vyslechl u mých přátel, kteří se jako hodně rozhádali. Manželský pár, jsou spolu jako strašně dlouhou dobu a hodně, ale jakože hodně se rozhádali, kdy ona ho označila za alkoholika, jo. A teď tedy já se zkusím postavit na stranu toho mýho kamaráda a uvidím, co vy si o tom budete myslet. Tak schválně.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Jedno pivo denně k večeři, i když je to každý den, neznamená, že jsem závislý na alkoholu. Neznamená to, že jsem alkoholik. Co vy na to? To jsem teda zvědavý. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Dejte vědět, co si o tom myslíte. Na jaké jste straně? Každý čtvrtek ve 2 odpoledne si opravdu můžete na Hit Rádiu říct váš názor. A nikdo vám za něj, jak se říká, už neutrhne. Tak pojďte. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Maroon 5 na čtvrteční odpoledne.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je pravda, že když si dám jedno pivo denně k večeři, tak nejsem alkoholik, anebo naopak už mám nějaký problém. Tak to je nepopulární názor, který dneska jako řešíme. Otevřel jsem to tady kvůli tomu, že mý přátelé se doma jako fakt extrémně rozhádali, kdy on byl označený za alkoholika. A tak chci vědět váš názor, který vy posíláte na 777-937-777. A musím říct, že to je teda jako extrémně tenký led a zásadní téma, protože přece jen tady v Česku jsme národ pivařů. Tak co vy na to?
2: No ahoj Jarča, já si myslím, že jedno pivo jako národ pivařů prostě k večeři patří. Čauky.
0: Díky moc za zprávu. Další. Dobrý den, když si dáš jedno pivo k večeři, jestli jsi alkoholik, za mě ne, zdraví Fany. Ahoj Jiříko, i když se mi to říká blbě, ale něco podobného řeším já momentálně doma. A jak jsem řekla mému muži, i pivo je alkohol a pít ho každý den prostě v pořádku podle mě opravdu není. Neříkám, každý si někdy musí vyhodit z kopejtka, možná se trošku opít, jasně, ale pít opravdu každý den, tak to by se podle mě nemělo. Takže se přikláním na stranu tady té kamarádky, že ano. Další zpráva. Bohužel alkoholik seš z vědeckého hlediska, ale já taky mám jednodenně po celodenním. Jasně. Další. Můj manžel pije denně 4-5 piv, někdy víc, a nepřijde si jako alkoholik. Tak jedno vem čert. Jasně. On si tak nepřijde, tak jako logicky. Další. Hele, je to tak. Střídný. Sice střídný, ale alkoholik. Zdraví Eva. Další hlasovka, jestli tady něco najdu.
3: Ahoj. Pokud by zůstalo opravdu u toho jednoho piva k večeři a pak už by to nepokračovalo, tak dobře, alkoholismus to asi nebude. Ale pokud pak večer, já nevím, 3-4 do týdne bude pokračovat v pití jakéhokoliv dalšího alkoholu, tak sorry, ale to už pak alkoholismus rozhodně je. Terka.
0: Díky, Terko. Ještě tady je docela zajímavá zpráva a názor na to, že hele, udělejte test. Řekněte mu, že jeden den si to pivo nedává, nebo ať si to pivo nedává. A uvidíte, jestli se bude cukat nebo ne. Jo? Když to v pohodě zvládne, tak není. Když bude mít problém, tak je. Tak já věřím, že to jako zvládne. Já bych taky zvládnul, ale nechci.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
0: Ještě si dáme Coldplay a taky Kateřinu Marii Tichou a pak to rozsekneme. Dejte vědět, co si o tom myslíte. 777-937-777. Posílejte zprávy, posílejte hlasovky do nepopulárního názoru.

Názor doktora je, že alkoholika nedělá množství, ale pravidelnost. A tím se nám ty váhy zase vrací zpátky, takže dnešní rezumé z toho je, že je to samozřejmě vždycky o úhlu pohledu, od toho, kdo se na to kouká, jak to někdo pije, a od toho, kdo to pije, to je jako každopádně. A možná, že je asi jako pravda, aby se nad tím člověk občas zamyslel a zkusil si to říct třeba trošku jinak. Když si každý den, třeba 20 let, každý den dáte cigaretu ke kávě, jste závislí na nikotinu? Odpověď je na vás.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Felt na Hit Rádiu ve 14 hodin 35 minut. Zítra ráno zase v 7 hodin 10 minut se ozve zvonek v našem vysílání ve snídaní šampionů a to je ta chvíle, kdy vy máte otevřít dveře. Jo, to je důležitý, protože když otevřete dveře, může se stát, že my u těch dveří budeme stát a budeme mít v ruce minimálně 5000 korun v hotovosti pro vás. 5000 je ta minimální částka. Pokud nám nikdo neotevře do 30 vteřin, tak přihazujeme každý den tisícovku. Takhle vám dohromady rozdáme až 100 000, protože ten poslední pátek zářijový, tak tam nebudeme mít v ruce 5000, ale rovných 50 000 korun. Jak se můžete zapojit do hry, kdo pak to zvoní, tak to si dočtete na webu hitradio.cz. Dneska ráno tak to dobře dopadlo, dneska ráno bylo super, dneska jsme předali 7 tisíc, no a tím pádem zítra začínáme od začátku, takže zítra pro vás máme rovného bůra. Takhle bůra před víkendem, why not? Proč ne? Super. Držím palce. A je úplně jedno, jestli budete ráno namalované, nebo jestli budete v pyžamu, nebo jestli budete mít kolem sebe děti, kteří budou říkat, mami, my to nestihneme do školy. Prostě za těch 5000 to podle mě stojí. Kdo pak to zvoní na Hit Rádiu? Zítra ráno ve snídaní šampionů. Do té doby nás čeká ještě spoustu času. Kromě toho, dneska od 15 hodin, taky naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo, vy to rádio nechce zaplý, ale Dominiku, vypni to!
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to! Bude vás škrabat v krku, ale už budete mít jako nový. Poslouchejte.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

0: 3:45 odpoledne, za chviličku ještě David Guetta, taky One Man Show a Cizí zeď. Já vám přeju pohodový zbytek dnešního dne. Děkuju moc za upřímné zprávy do nepopulárního názoru. Nebylo to dneska lehké téma, úplně na rovinu, ale myslím si, že je důležité otevírat i takováto témata v rádiu. Je to trochu kontrast proti středeční roletě dvojsmyslu, to je pravda. Mimochodem, když jsme u té zábavy, tak na Instagramu Hit Rádia už máme i video z vysílání, kdy jsme probírali nejšílenější výmluvy. Tak ta nejlepší a nejdrzejší výmluva už je na sockách, můžete se kouknout a klidně napište, co si o tom myslíte. Já jsem Mirka Belnář, přeju pohodovej zbytek dne, těším se na vás zase zítra v pravé poledne, pokud tedy dobelhám. Já teď letím na kapačky, není nad to mít vyhřezlou plotínku, jo? To je jako velká zábava, to vám povím. Takže se slzou v oku se teď zvednu ze židle a předám štafetu odpolední show. S nima je slza v oku taky zaručená. Tak se smějte.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne, počítejte s kolonami a s 10-minutovým popojížděním teď na sjezdu z D5 a na úrovni Jinočana a Ořechu. Kvůli pracím na silnici, pokud jedete na D1, menší kratší kolony hlásíte z Dobříšské směrem do centra a také z oblasti kolem Motola. Plní se Kukulova ulice a také Bělohorská a část Karlovarské. Zdržení kolem 5 minut hlásíte z Letenského tunelu a jeho okolí a z více auty počítejte také na Štěrboholské, zejména na úrovni Štěrbohol. Tady to platí pro oba směry. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Umělá inteligence se stává běžnou součástí života dětí. Některé se jí svěřují ve chvíli, kdy potřebují psychickou podporu místo toho, aby se obrátili na člověka. Ukázal to průzkum mezi pražskými školáky. Doplňuje mluvčí Prahy Vít Hofman.
2: Pro děti je AI atraktivní mimo jiné proto, že je okamžitě dostupná, nehodnotí je a mohou se jí svěřit prakticky kdykoliv. Znepokojivé je především to, že děti, které v psychické tísni vyhledávají nejprve AI, vykazují zároveň výrazně horší výsledky v oblasti duševního zdraví.
1: Děti proto potřebují vedle technologií především skutečný lidský kontakt a podporu. Beroun pokračuje v rekonstrukci základní školy na Wagnerově náměstí. Dělníci budovu zateplí a udělají novou fasádu. Cílem je snížení energetické náročnosti s maximálním zachováním původního historického rázu budovy. Práce za desítky milionů korun jsou naplánovány tak, aby měly co nejmenší dopad na vyučování. I když vláda Andreje Babiše ve svém programovém prohlášení slíbila, že daně zvyšovat nebude, situace se mění. Po návrhu rozpočtu s obrovským schodkem premiér mluví o vyšším zdanění dividend nebo investičních nemovitostí. Jisté jsou už změny u některých spotřebních daní.
0: City Extra.
1: Soubor divadla na Vinohradech začne hrát na náhradní scéně v Radiopaláci od soboty 24. října. Prvním kusem tady bude inscenace Past na myši. Soubor bude v bývalém kině Květen působit zhruba 3 roky. Důvodem stěhování je kompletní rekonstrukce historické budovy divadla z roku 1907, která by měla začít v listopadu. Dnešní odpoledne postupně obývání mraku, aktuálně polojasná, ještě místy oblačná, obloha na večer se zcela vyjasní. Teploty dnes šplhají pouze na 21 stupňů.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
3: A my jako ty teploty taky šplháme rovnou za váma.
4: Ale co to vidím? Není to známá tvář.
5: Starý známý, zpátky. Jak se to to rádi, já se vypínám mikrofon.
3: Se Zbyškem jsme se dlouho neviděli, ale je to, přátelé, Vincent. Zdrav a krás, tak je pozdrav.
6: Zdravím a krásím.
3: Tak to dneska bude vypadat. Hrát můžem taky?
6: Co, písničky?
3: No, co by si zdal?
6: Já bych si dal takovou tu I'm a Remember.
3: To je náhoda.
0: Hit Radio City.
3: Hezké čtvrteční odpoledně. Umíš hvízdat?
6: Jako jsem mistr světa v pískání.

0: jak to máte vy, my máme 3 hodiny 9 minut. Dobrý? Asi to sedí. Robin Schulz, posloucháte Hit Radio City, s vámi Vincent a taky Dominik. A taky k nám přibyly 3 nový kousky iPhoneu. Vždycky v září iPhone, představovačky. Ty koukáš na ty dlouhý streamy, že?
1: Já nemám iPhone.
0: A vím, ale koukat můžeš, že to hodinu a půl dlouhá reklama na drahý věci.
1: To je neuvěřitelný, že se někdo opravdu tráví svůj čas tím, že se, a tak jako chápu to, dobrý, miluješ technologii, chceš vidět nějakou inovaci, chceš vidět, proč bys měl zaplatit 60 tisíc za to, aby si měl foťák na trošku jiném místě než minulý rok.
0: No, mně se líbí, jak zmiňuješ tu částku, kterou si asi chtěl jako přestřelit, že to je hodně.
1: To je víc ještě než 60?
0: No letos jo, totiž já tady mám přímo tabulku. A ono se doplácí hodně u iPhoneu za velikost. Nejdražší kousek, to máte ten skládací, za 90 tisíc. 91
1: to
0: konkrétně.
1: To je velký jako televize asi, ne? Když říká, že se doplácí za velikost.
0: Když to rozložíš, tak jako taková pudřenka.
1: Takže to je takový jako dvoj.
0: Jo, a máš to má.
1: Máš to jako dva telefony aspoň?
0: Ne. Možná tam bude dvojitá simka.
1: Můžeš mu jako volat sám sobě a říkat si, pro boha, proč si utratil tolik peněz, ty idiote.
0: Já nevím. 45, no. Když se to rozdělí, jako.
1: Ty blá. Jdeš do toho?
0: Hele, já do toho rozhodně nejdu, navíc, když už mi to nevydělává peníze, ten novej telefon, ale myslím, že k tobě půjde hodně lidí. Že by si měl jako uživatel Androidu otevřít poradnu.
1: Já jsem vlastně jako odvážně přešel, myslel jsem si, že to v životě neudělám. Udělal jsem to a já jsem přešel k Androidu, ale ty jsi měl takovou uchylku, jestli přešel k tlačítkovému telefonu asi před 2 měsícema.
0: Takhle, že to byla chyba, víme všichni.
1: Ano, jenom ať víte, jo, Dominik měl takovou utopickou představu, že se vykašle na moderní telefony a koupí si tlačítkový telefon a bude osvobozen. On byl osvobozen, ale všichni okolo něho byli zotročeni jeho neustálou potřebou něco vyhledat, koupit, zaplatit.
0: No já jsem potřeba zjistit, jak se dostanu vlakem tam, jak se dostanu tam a tam. A teď spousta lidí v Praze bude chtít poradit, jak z iPhoneu přejít na Android. Za chvilku otevíráme Vincentovu poradnu a pobočku.
1: Byly dveře.
0: A Mirai.
1: To je iPhone, když nemůžeš, tak přidej, na ceně.
0: Na ceně, ale.

0: Tak dáv, na to ještě máme čas, protože je čtvrtek, až zítra si to bude moci dovolit. 15 hodin 17 minut, s vámi Vincent a Dominik. Ano, všichni jsme viděli, iPhony jsou drahý. Každý září představují novinky. Co s tím, když jedu v tomhle vlaku už nějaký ten rok? Je ten rok, přátelé, pro nás iPhoneňáky přejít na Android?
1: Ano.
0: I loni, i předloni.
1: Takhle, vzhledem k tomu, že konkurenční firma mi nedávno nabízela spolupráci, já jsem řekl, že ano, a oni mi ji nedali, tak nechci jmenovat, na jakou značku máte přejít, protože bych to dělal zadarmo.
0: No pozor, ale když to řešíme ohledně toho rozhraní, tak je teda Android a iOS.
1: Ano, přesně tak, což je v podstatě iPhone a Samsung, že jo?
0: No, v podstatě.
1: Tak ale tu druhou firmu jmenovat nebudu.
0: A tak... Ono přejít na jiný typ telefonu z iPhoneu není to jenom o tom technicky se v tom naučit, to každý z nás zvládne, ale co to společenský fopa?
1: Ale jaký společenský fopa? Jediný, co zmizí, je, že nemáš modrý SMSky.
0: Ty jsi neslyšel tu holku z Love Islandu, jak říkala, nevím, jestli to byla první nebo druhá série, že by nešla na rande s nikým, kdo by vytáhl z Huawei, z kapsy, nebo Samsung nějaký Android.
1: Tak jako takhle, přátelé, pokud vám jde o tohle, tak ano, kupte si prosím ten nejdražší. Pokud vám jde o tuhle holku konkrétně,
0: konkrétně,
1: tak si kupte ten nejdražší a to pomůže. Pokud vám jde o všechno ostatní, tak si nekupujte něco, co nepotřebujete za tolik peněz. Já hlavně nechápu, jak oni můžou zdůvodnit to, že každý rok vychází dražší a dražší a nemá lepší a lepší funkce. Jako s tím, jak to vycházelo, jsme si říkali, že iPhone současný už bude umět jako hologram. Víš, že budeš v práci, pošleš tam telefon a on bude promítat.
0: Pamatujete si, jak nám bylo třeba 15-16 takový ty fejkový videa, jak ten telefon se snese, má tam trysky.
1: Proč můj telefon neumí aspoň stříkat vodu? Za ty prachy, kdyby uměl stříkat vodu. A nebo aspoň jako, že by měl v sobě opravdovou tušku a nejenom fejkovou.
0: Kdyby tam přidali nějakou fakt jako hovadinu. Jo, ano, aspoň něco, svítilnu.
1: Co byl takový ten poslední update, co tam dávali, co všichni si chtěli koupit? To nebylo AIčko, to bylo, že si, ano, já vím, na iPhoneu si měl, že to udělalo jako by z tvýho obličeje emotikon.
0: Ano, no, já, to...
1: No, kvůli tomu jsem se koupil ten nový telefon.
0: Rok 2026. A ta holka na vás stále čeká.
1: Ano.

0: on today.
1: Tak co říkáte na tuhle od Eda Sheerana? O půl čtvrtý na Hit Radio City Old Folk. U Eda ještě zůstanem. Ty ho máš, Vinci, rád? Eda Sheerana?
2: Máme to sympoš.
1: Tak to ti bude sympatický určitě to, co dělá, stejně jako vám. Schválně si taky kupujete, co jste nemohli mít jako malý. On jako dítě, že jo, někde z Británie, prostě chudý a nemohl si...
2: Řekla, kdyby to byla země třetího světa.
1: No,
2: chudák, od někde z Anglie.
1: Byli jste poslední době v Londýně?
2: Teď už jo.
1: No, jsme tam. Každopádně máme každý nějakou věc, o který jsme si v dětství mysleli, že je strašně drahá. A tak si teď, jako dospělí lidé, dospěle dopřejeme, že?
2: Měl jsem takovou tu chuť vlastnit ty boty, co mají to kolečko na patě. Víš, takový ty, jak cvakneš a vyjede tě to kolečko a ty můžeš jezdit. A když jsem to viděl někoho, tak jsem si říkal, Hergot, to je ze Spy Kids, nebo jak se jmenovali. A takový ten jeden idiot na tom prostě jezdil asi na chodbě. Bych se to mohl koupit, veď? Vyrábí to, trudu najít. Boty, co něco umějí. Boty s funkcí, oblečení s funkcí.
1: Schválně teď zalovte ve svý hlavě, po čem jste jako děti toužili. Já byl z chudších poměrů a tak jsem toužil po Pribináčkovi vždycky, aby byl v lednici a po Monte.
2: Ty jsi neměl ani na Pribináčka?
1: Jsme měli Ostraváčka.
2: A to bylo z čeho?
1: Já nevím.
2: To bylo uhlí s cukrem.
1: Jak jste to měli vy? Klidně napište. 777-937-777.
2: Furt vyrábějte boty mimochodem, koukám na to.
1: Za kolik?
2: Za dvojku to jde.

0: 15 hodin 39 minut, my se staráme o soundtrack. Vincent a Dominik vás zdraví. Kamarádi, řešili jsme tady před chvilkou věci, které jsme si kupovali. Nebo chtěli kupovat, když jsme byli malí. Ale na druhé straně velký louže se kupují voliči. Blíží se tam americké volby, že?
1: Ano, a Trump vyhlásil, že pokud vyhraje, tak každému Američanovi dá $5,000.
0: To je prostě je to raketa, přátelé. To jsou, a ještě kupovaný hlasy.
1: Byly jako bambiliardy, jak z Ice Age.
0: Já si říkám, takhle pro nás v České republice se to může zdát jako z divokého západu, ale blíží se u nás komunální volby a tady je to na malých městech běžný takhle uplácení voličů. Cuch dole určitě, co?
1: My jsme dostali akorát retardéry všude. A ty jsi dostal něco v Orlovi, když bys šel volit?
0: Jenom odskaču, v Řeporích prý taky instalovali kdysi na radnici retardarovnu.
1: Dobře. Prosím tě, ty jsi trvalý bydliště v Praze nebo v Orloví?
0: Pořád ještě Orlová, to znamená, že jim tam jezdím volit. A já si říkám, když už 10-11 let žiju v Praze, jestli jim to tam nekazím, ten průměr.
1: A koho volíš v Orloví? Naše Orlová, Orlová vždycky sobě, lepší Orlová.
0: Na malých městech se volí, přátelé, zásadně tak, že buď to dáte učitelce, školníkovi, ředitelce, anebo někomu z rodiny.
1: Musíš vždycky někomu dát, jo?

super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Jako bych vám to zpíval já s Vincentem. Ne hlasově, textově, obsahově. Benson Boone na Hydrádiu City 15.51. Blíží se nám zprávy. Hledím luce pod ruce. Vincente, a vy všichni, co říkáte na to, že studenti prej vyšli do ulic, kolem poledne se sešli na náměstí Jana Palacha?
1: Kvůli čemu?
0: Ne kvůli Palachovi, ale stávkovali proti strukturám, změnám ve struktuře určitých kateder Ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
1: Takže tam filozofové stávkovali.
0: Jak stávkují filozofové? A ještě studenti.
1: Stojí tam, mají tam ty cedule, na nich není nic napsáno a všichni přemýšlí, co tam napíšou. Až do večera.
0: Tak tam přepište aspoň tohle, to se bude dobře zpívat.
1: A co je vlastně stávka?

przemienić i to co

0: čtvrtečnímu poslednímu kafi, trošku toho panku. Ospring na Hydrádiu City, než bude celá, podíváme se s Lucí na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Jižní spojka, Záběhlice a pak Dolní Měcholupy. Tento směr počítejte s více auty a 15-minutovou kolonou. Popojíždíte také Letenským tunelem a jeho okolím, také kvůli dopravním nehodám. Bubenecký tunel opět směrem na Troju. Projíždíte v dlouhé koloně a se zdržením kolem 5 až 7 minut. Kolem 10 minut naopak nabíráte zpoždění na Pražském okruhu, a to od Zličína až po Ořech, pokud jedete k D1. Přidám ještě jednu kratší kolonu, ta je v Dobřížské ulici směrem na Smíchov. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Lanovka na Petřín je zpět, cestující začne vozit po 2 letech v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7 ráno a jezdit budou ve zhruba 10-minutových intervalech každý den do 10. večer. Nové vozy jsou prosklenější a nabídnou i lepší výhled a jejich kapacita se zvýšila na 120 cestujících. Lanovka bude zatím ve zkušebním provozu. Studenti dnes vyšli do ulic. Kolem poledne se sešli na náměstí Jana Palacha a protestovali proti plánovaným změnám struktury některých ústavů a katedr z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podle nich jim nedávají záruky, že budou moci dostudovat za stejných podmínek, jaké byly při jejich nástupu do studia. Policisté pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku, a to už po celé zemi. Po mladé matce 2 dětí pátrají 8. dnem. Policie má podezření, že by mohla být v ohrožení života. Prověřuje proto poznatky, které získala od veřejnosti po včerejším zveřejnění výzvy.
4: City Extra.
1: Na více místech v Praze dnes začíná 13. ročník přehlídky Czech Design Week. Hlavním výstavním prostorem bude Galerie Mánes. Program nabídne i Rotmajerova vila ve Střešovicích nebo Muzeum Prahy na Florenci. Cíl festivalu přiblíží jeho ředitel Jakub Zeverin Dulínek.
5: Hlavním cílem festivalu Czech Design Week je především ukázat to nejzajímavější z české sklářské designové tvorby, vlastně všechno, co vzniká v České republice. A chceme ukázat, že vlastně design může být cokoliv, co může být zajímavé.
1: Například v Domě u Zlatého prstenu na Starém městě připomenou blížící se 70. výročí ABčka, tedy časopisu ABC. Akce potrvá do neděle. V průběhu dnešního odpoledne většinou polojasná oblačná obloha, teploty dnes mírnější pouze kolem 20 stupňů, v noci zůstane zataženo, i když zpočátku může být ještě polojasno. Ranní teploty budou nízké kolem 12 až 10 stupňů, ale zítra odpoledne už nepatrně tepleji.
4: Kancel za tebou, kolony před

0: Páně, dneska to s námi nevzdejte. Posloucháte Hit Radio, 2 minuty po 4. Jsou tady vaši 2 parťáci pro čtvrteční odpoledne. Čau.
1: Čau.
0: Já jsem si říkal, co nám jde, to jsou hry. Tuhle hočku uděláme herní.
1: Já jsem si za mnou dneska říkal, co jde tobě, a to je tohle. Ne, ale to mělo být hezký, to není jako, já jsem si říkal, a co jde tobě.
0: Představte si, že váš kamarád ráno stane a řekne si, co tomu mýmu kamarádovi vlastně
1: ne, jde. Já jsem chtěl říct, že jsem tady týden nebyl a jo, že se mi líbí, jak to děláš.
0: Díky.
1: Jsem zapomněl za ty 4 dny, za pondělí, úterý, středa, za 3 dny, že jsi vlastně dobrý moderátor.
0: Jsi to zapomněl?
1: Jsem odešel s tím, že už mě to s tebou nebaví. Hit Radio
0: City. A zítra tady budeš? S nejlepším moderátorem na světě.
2: Wow, wow.
0: Tak za chvilku hrajem, budem potápět lodě.

0: vteřiny přesně 10 minut po čtvrté. Vy posloucháte Hit Radio City, hezký čtvrtek. Je rozdíl jako moderátor říkat takhle hezký čtvrtek, to my umíme, že? Zdravit, říkat hezký den, to je jednoduchý.
1: Ale co je frajeřina, je ten hezký čtvrtek vytvořit.
0: A my to umíme, protože chceme dva z vás poslat na fantastickou večeři.
1: Ano, máme tady plavbu. Ne jen tak ledajakou plavbu. Je to plavba po naší mateřským, po našem mateřském mléce. No přátelé, máme tady fantastický zážitek z Prague Boats. Je o to vždycky taková velká trhanice tady, takže i dneska vám dáme možnost vyhrát v našem velkém klání křišťálovou večeři Deluxe pro dva.
0: Hele, jak na to? My z Prague Boats každý čtvrtek spolupracujeme, víme, že mají večeře, katamarány, ale... Co pro to udělat? Nějakou loď musíte potopit. Zahrajem si lodě. Vinco, máš moře před sebou?
1: Mám moře ABC 1, 2, 3. Vy nám zavoláte okamžitě právě teď a my vás vezmeme do vysílání a rozdáme si to v lodích. Když dokážete moji loď potopit, tak já vám zprostředkuju 3 hodiny na prosklené lodi, která se při západu slunce otevírá do noční Prahy.
0: Pozor. No pozor, my jsme... Nikdy v životě ještě nebrali do vysílání někoho přímo. A teď je ta chvíle. 800 937 937.
1: To je nějaký jiný číslo. Počkej, to je jiný číslo, než píšeme SMSky?
0: Je to tak?
1: Jak to je ještě jednou?
0: 800 937 937. Na tohle číslo volejte.
1: Je to dost čísel? Jo, je. Volejte na 800 937 937. A my si to rozdáme společně.
0: Pojď se podívat, jak to svítí, přátelé.
1: Někdo volá?
0: Vince nevěřil, celý telefon bliká. Beru hned toho prvního.
1: Beru ho. Už bere. Na vodě.
0: Tam máme.
1: Na Vltavě. Zahákoval.
2: Tady Soňa, ahoj.
1: Ahoj, Soňo.
0: Nevolali jsme si v pondělí?
2: Volali. Zase jdu v autě, úplně stejně.
0: Soňo. Jsme tady měli takovou anabázi, víš, v pondělí, ale lodě
1: jsem
0: jsme nehráli.
1: Nebyl. Co, vy jste spolu něco měli po telefonu, když jsem tady nebyl?
0: Jdeš z toho nákupu, nebo? Dneska všecko v pohodě v práci, jo? Tak to si řekneme potom, teď jdeme vyhrát tu naši večeři pro dva.
1: Řekni mi, co se ti tady stalo, Soňo.
0: Bylo to tu hezký, ne, když
1: Soňo,
0: to nebyl.
1: Soňo, řekni mi, co se tady stalo.
2: Bylo to hezký, nic se nestalo, bylo to hezký.
1: A zmeškali, jako, bylo tady něco, co se nesmí dělat v rádiu?
2: No nemáš chybět.
1: Nemá, pravda, takže bych jinak, jak jsme se mohli dát rádiovou trojku, jo, mi chceš říct.
0: Soňo, hlavně nenabouretnou, tě možná jenom přibrzdi, protože tvůj úkol je potopit ne tvý auto někde ve Vltavě, ale jednu z lodí, kterou Vincent umístil.
1: Moje loď už právě vyplula. Ty máš 3 zásahy na to, aby si strefila tuto loď. Ještě jednou ti připomínám pravidla A, B, C, 1, 2, 3. Je to jasný?
2: Ano.
1: Jseš připravená pálit?
2: Jasně.
1: Nabíjej kanon a pal.
2: B2.
1: To si děláš srandu, ne?
0: Jako
1: na
0: fakt?
1: Na první pokus se nestrefíš.
0: Nestrefíš.
1: První pokus, jsi bluňk, jsem napálil domču. B2 nic.
0: Druhý pokus. Pal.
2: Tak C1.
1: C1. To je neuvěřitelný, dvakrát úplně mimo. Ta voda už jako je rozbouřená.
0: Vyhraj nám to, Soňo. Prosím, držím palce.
1: Pojď. Soňo.
2: A2?
1: No. Soňo, já ani nemusím podvádět, abych ti řekl, že se strefila.
0: Jej! Lodička
1: potopená. Neuvěřitelný, krásný zásah. Bylo to na A2, A3. Taková malinká lodička, Dominik teď zprávě.
0: Ožil,
1: naučil se zvukové efekty. Soňo, s kým tam půjdeš?
2: No manžela vytáhnu.
1: Manželem, to je správně, už jsem se bál, že opravdu bys si vzala toho Dominika na základě té vaše pondělní anabáze, ale děláš správně.
0: Víš, co se dá od pondělí stihnout? Tohle byla Soňa Vršanská, moc krát děkujeme.
1: Soňo, přejeme ti krásnou, dobrou chuť, protože takhle se stoluje ve stylu.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Díky,
2: ahoj.
0: Tak vidíte, někdo na začátku určitě zaznamenal, že se Soňou jsme si volali teda v pondělí, ale rozhodnuto ještě není. Za chvilku nepoužitelní, i když zatím Soňa vede, pravda.
1: To je jiný číslo, ať diváci nejste zmatení, milí posluchači, stejně jako já, to je 777-937-777 a tam vy napište, jsem nepoužitelný.
0: No, vám to ještě radši řekneme. Ale... Sean Paul, Dua Lipa? Právě teď. Gratulujem i Soně. Dvakrát rovnou.

0: Ve 4 hodiny a 18 minut na Hit Radio City. Za námi jedna plavba, kdy jsme potápěli lodě, tak teď se pojďme vynořit do toho běžného čtvrtečního pracovního režimu. Hele, v práci někdy, nějaký přeřek, zavařil vám situaci, ty jako herec Vincente, co to znamená přeřek, tak se prostě dá stop a jede se dál, ne?
1: Já vlastně jako na seriálu, na filmu určitě nejhorší přeřek jsem měl v divadle a ten jsem měl záměrný. Říká ti něco jméno pan Hilský?
0: Pane Hilský, ne.
1: To je největší překladatel Shakespearea v Česku, nejlepší, opravdu jako vážený pán, úžasný, renomovaný, celosvětově uznávaný. A já jsem hrál v divadle Shakespearea, hrál jsem se na Sestojanský Lysandra a tam je takový vlastně jako monolog, kdy on jako vyjde a říká tý svým milý, jak vlastně se do ní zamiloval a běhá po ní v tom Svatojanském lese. A on tam seděl na té premiéře v té první řadě a já jsem zapomněl text. Tak jsem se to začal vymýšlet.
0: A lépe než pan Hilský.
1: Ano, a no lépe než pan Hilský, jako vykoukal na mě oči pořádně, když jsem vyběhl a řekl jsem, to je ale krásný les, já tu běhám jako pes. A on si řekl, to Shakespeare nenapsal. Takže to je ještě horší, když se ten přeřek vymyslí záměrně.
0: Jo, to byla přesně ta situace, kdy se Vince stal nepoužitelným a teď ho můžete dohnat. Teď je čas na to číslo, co si pamatuješ?
1: 777 937 777.
0: Tak vidíte, tam nám píšete, jsem nepoužitelný, protože co, máme tady stále dva lupeny, koncert Činasky v Praze. Čas má Soňa, která byla v eteru před chvílí, z pondělka rekordní, a to je nějakých 31, myslím.
1: 31?
0: 31 vteřin, oni už jsou blázni.
1: Ty jsi podváděl, když jsem tu nebyl.
0: Ale já se na to ještě podívám, na tu tabulku. Já to zkontroluji, vy máte šanci za chvilku. Takže pište 777 937 777 a za chvilku jdeme hrát.
2: Hit Radio. Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.

Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Bára se nám na Hydrádiu City představila, jak se představila, tak ještě uvidíme, co Monika.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Moniku jsem totiž překstil na naši dopravní zpravodajku, jak to vypadá na Povltavské. Ahoj.
2: Zdravím, ahoj. No na Povltavské stojí a stojí a stojí. Každodenní klasika.
3: Klasika, klasika a klasika. Ej, kam jedeš?
2: Jedu domů do Bohnic.
3: A bydlíš tam nebo jsi tam jenom hospitalizovaná?
2: Bydlím tam.
3: A co máš dneska v plánu?
2: Hezky.
3: Na co se teď takhle jako těší? Že dneska přijedeš domů a uděláš? ..
2: No, dneska dorazím domů a plánuju si balit na víkend, protože mě čeká prodloužený víkend, zítra mám volno a no. Plánuju něco dobrýho úplně.
3: Teda, ty seš bombová. Hele, jediné, co tě zbývá, je vyhrát Nepoužitelný a máš krásný prodloužený víkend před sebou. Seš připravená?
2: Jsem ready.
0: Dva lupeny na činasky, držíme palce, rekord. Prozradím, mám to před sebou, pochází ze včerejška, je to 30 vteřin rovných. Doufám, že budeš rychlejší.
3: Nesmíš přemýšlet, musíš pálit. První věc, co to napadne,
0: jako
3: jo?
0: Jako my.
3: Jako mi vůbec nemyslel tím, co říkáš do toho rádia. Jdeme na to za 3, 2, 1, teď.
0: Kolik jazyků umíš tolikrát si?
2: Personálem.
0: Jak se jmenuje Dejdar jménem?
2: Petr.
0: Kdo zpívá v kapele Čechomor?
2: Majiska.
0: Jak dělá mikrovlnka?
2: Lalala.
0: Jak zní rozbití keramiky?
2: Pít.
0: Doplň text, je skoro půlnoc?
2: Kytka.
0: Jak se jmenuje prezident Francie?
2: Leoš.
0: Jak dělá kombajn?
2: Pá, pá, pá.
0: Ve kterém roce se narodila Cher?
2: 1996.
0: Kolik má Praha věží?
2: 5.
3: Stop. Tak. Hele. Jednou si musím zopakovat jednu otázku. Kdo zpívá v kapele Čechomor? Co jsi říkala? Maminka?
2: Ježišmarie, já už nevím.
0: Ona nepřemýšlela.
3: Jediný, co jsem chtěl, abys nepřemýšlela, a to si taky splnila samozřejmě. No, hele, Leoš, to bych ti uznal jako prezidenta Francie.
0: Leoš Macron.
3: Leoš Macron. Potom máme...
0: Proč, ale strašně to smrdí. Když řekneš Leoš Macron, mám chuť zavřít... No, otevřít okna.
3: Ano, a neopřiladit rádio. Jak zní rozbití keramiky? Píp, to je pravda. To je to, co říkáme my s Dominikem, když něco rozbijeme a když nás musí vypípat. Každopádně, já se ti hrozně omlouvám, ale tvůj čas byl nádherně dlouhej. Řekněme to takhle. Měla jsi víc času, než ta, co to vyhrála možná. 42-64, to je prostě bohužel tento týden.
0: Tenhle týden máš nejdelší čas, gratuluje.
3: Jsi rekordman z druhé strany, protože máš...
2: Hele,
3: stejně jako tvůj víkend, jsi prodloužená.
2: Prvenství, to se počítá.
3: Přesně, děkujeme, byla se skvělá, užij si víkend, ať se ti podaří něco upéct.
2: Díky moc, na to nespálím.
3: Tak, snad to nespál, tak jo, ale papa, nenech to tam moc dlouho, víš, že to umíš.
2: Jo, tak čau.
0: Naše Monča, já mám pocit, že s těmi posluchačkami už mám opravdu intimní vztah, co jsem tady byl chvilku sám, to je Sonja, Monika.
3: Ja, tvoje Paja má taky pocit, že s ním máš intimní vztah, hlavně na City pikniku.
0: Tak zítra má šanci vyhrát ona.
1: Nepoužitelní z Hydrádia City.
0: Stejný čas, stejný místo, zítra poslední šance. Dva lupeny na činasky v Nepoužitelných. A teď No Doubt, hezké odpoledne, Praho.

0: No Dub, 4 hodiny, 40 minut a vy posloucháte Hit Radio City. Vincent a Dominik s vámi, taky jsme s vámi řešili před malou chvílí přeřeky. To známe moc dobře oba, samozřejmě přeřeky nám často dokážou tu situaci, ne že jako strapnit, ale přitížit, že řekneme něco ještě horšího, že bychom řekli to původní slovo.
1: Jako myslíš třeba to, co jsi řekl ty a je zázrakem, že ještě máš svoji práci?
0: Několikrát? Teď myslíš co konkrétně?
1: Já myslím ten poslední příklad, kdy jsi byl ve snídani s Novou, kterou moderuješ. Není těžký, aby si věděl, na jaký seš firmě, když je to v tom názvu.
0: Kamarádi, já vás uvedu do kontextu, jo? Teda, snídani s Novou se vysílá kdy? Ráno.
1: A kde?
0: Já jsem byl na Nově.
1: No.
0: Ale normálně, jak ten vesmír funguje, já jsem se totiž pletl tak, že jsem řekl na Nově Prima. Já vám to pustím za chvilku. Ale na Primě začínají zráci a Markus Krug, režisér, který tady nedávno byl, se také přeřekl. Tak jsem ty dva přeřeky dal za sebe. Nejdřív ten jeho. To je neskutečný, co se stalo v rámci 48 hodin.
2: Ale někteří s náma rádi snídali.
3: Ano.
2: My jsme pro ně byli ta snídaně s Novou v podstatě.
3: S Primou aspoň, ne?
2: No tak, tak karavanu, každopádně to byla divoká noc na Prima Plus, teda Prima. One play,
0: ano. Budeme. Takže on se na Primě přeřekne.
1: A řekne snídaně s Novou, Novou.
0: S Novou to bylo u vás.
1: Ano, a ty řekneš na Prima Plus, ale víš, co zajímavý, že za oboje mohli zrádci, abyste byli zrádci své vlastní televize.
0: Asi tak. Tak teď ještě na Kisu za chvilku pokračujeme s hity.
1: Ne, kamrát, ne, ne.

freedom. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia

0: 53 minut. Tohle jsou Krištof, Night Radio City, s vámi Dominik a Vincent a Richard Krajčo, přátelé. Ne ve studiu, ale samozřejmě v téhle skladbě, která je celosvětově známá i v zahraničí. Oni mu říkají východně, Richardovi Krajčovi, jak jsi to říkal?
1: Ricardo, východně? Jsem šel špatnou stranu.
0: Já jsem to obtočil, tu planetu celou znovu. O čem se ale chci bavit, to je jiná crazy věc. Značka. Možná jste u ní byli, nachází se v Lidické ulici a jedná se o opravdu moderní unikát, elektrická značka osvětlená, kterou tam testovali během léta. Jel jsi přes Anděl někdy teď?
1: No, byla tam televize velká.
0: No a to je prej značka, jako strašně drahá byla. A teď to testovali, jak by jako to vypadalo, kdyby na těch cestách to nahradili elektronikou.
1: Jako, že by jsme měli jako hýbající se billboardy?
0: No, billboardy by nám ukazovali směr v podstatě, aby to došlo využití, aby nebylo tolik cedulí všude.
1: Jo, počkej, ale jedna, to byla značka dopravní. Jako dopravní, já myslel, že myslíš nějaký billboard.
0: Ne, dopravní značka to byla, která měla řidiče, tedy nás přimět k parkování na patřičných místech, měnilo se to podle dopravní situace.
1: A víš, co bylo hustý, kdyby tam byla umělá inteligence a měnilo se to podle jednotlivých aut. Že prostě by to někomu jedno ukázalo prostě, nekoukej do telefonu tomu druhému, chlastal si, zastav.
0: Hele, inovace super, akorát teď tady mám přece, že tam zrovna dělali průzkum, kolik týdnů to jelo během prázdnin.
1: No.
0: No většinu týdnu to nejelo, nežilo.
1: Takže jako jeden den to fungovalo. Jinak tam bylo 404 značka nenalezena.
0: Takže až vyřídí nabíječku, skvělá inovace.
1: A nebo se to zasekne a ukáže ti to, že máš limit 500 km v hodině.
0: Tak příští rok, příští léto to vyjde. Mezitím můžete na tu značku sáhnout, možná se to stane další poutní místem v Praze.
1: A teď něco, co nás všechny čeká. Karma. Just be good to me.
0: God be good to me.

0: karma na konec hodiny. No vzhledem k tomu, že většina Prahy teď končí v práci, tak se nám to všechno sčítá. A já doufám, že máte prodloužený víkend před sebou stejně jako Soňa. Hele, co bylo, bylo, teď na cesty a za chvilku City Drive.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré odpoledne. S komplikacemi v podobě nehody počítejte v Bělohorské ulici. Tady se zdržíte v oblasti kolem Ladronky, popojíždět budete 10 minut. Prodloužila se kolona na jižní spojce, Barandáku a v Dobřížské ulici. Zdržení je minimálně 15 minut. Taktéž Pražský okruh stále popojíždí od sjezdu z D5 na úrovni Jinočana a Ořechu kvůli pracím na silnici. No a zpoždění nabíráte také na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrboholu, respektive už pokud jedete od Běchovic. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, dobré odpoledne. U dnešního vydání City Drive přeje Lucie Daňková. Letošní ročník inovačního maratonu Nakopni Prahu postupuje do další fáze. Jeden ze tří oceněných projektů Sanio má před sebou možnou spolupráci s metropolí. Jeden z autorů projektu Jakub Procházka.
4: Sanio je vlastně systém energetického managementu budov, což je nástroj, který sbírá data o chování těch budov. To si můžeme představit jako například teplotu v místnostech nebo například teplotu v boilerech, spotřebu budovy. A tyto data dává potom do souvislostí a poskytuje nástroje pro následnou identifikaci přebytečné spotřeby anebo například nějaké neefektivity provozu. Díky tomu je potom možné identifikovat, kde se ta budova chová neefektivně, tím pádem je potom možné navrhnout nějaké opatření, jako například přesunout spotřebu tak, aby více využívala obnovitelné zdroje nebo například komunitní energetiku.
1: O jaké služby z vaší strany tedy má Praha zájem?
4: Myslím, že se to tam rýsuje, už tam byly i nějaké podněty, bylo to spíš na administrativní část toho nástroje, kterou děláme, ale myslím si, že jestli se to osvědčí, takže postupně budeme se prohlubovat ta spolupráce i o další moduly, které vlastně chystáme teďka.
1: Pořadatelem maratonu Nakopni Prahu je společnost Operátor ICT. Ta stojí také za vznikem aplikace Pit Lítačka a na začátku akademického roku připomíná studentům vysokých škol, jak si zařídit levnější cestování po Praze. Mluvčí Vladimír Antonín Bláha.
5: Pokud studenti českých vysokých škol mají platný ISIC, to znamená tu kartičku, já myslím, že to dostávají všechny vysoké školy, tak je to nejjednodušší cesta, jak požádat a nakoupit si ten dlouhodobý kupon a ověřit si vlastně ten status studenta, protože to se týká právě kategorie studentů od 18 do 26 let, to znamená, pokud zadají číslo toho ISICu, velice jednoduše přes e-shop pitlítačka.cz nebo i v mobilní aplikaci pitlítačka, pokud ji mají, tak zadá číslo a systému automaticky tu studentskou kategorii přiřadí, ověří, protože už je nějak v systému.
1: Další možnosti, jak nakupovat studentské jízdné a jak si poradit i v jiných kategoriích, najdete na našem webu v podcastu City Drive. Další vydání za týden. A ještě pohled na oblohu, v těchto chvílích většinou oblačná, zatažená obloha, postupně na večer čekáme pak snižování teplot 12 až 10, to jsou ranní minima, opět tedy bude chladněji, zítra nás v průběhu dne čeká většinou velká oblačnost, výjimečně přehánka a maximální teploty kolem 22 stupňů.
3: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Vršanským, Vincentem Navrátilem a Andreou Bezděkovou.
0: 3 minutky po páté posloucháte Hit Rádio City. Když jsme byli u toho počasí, teď jsme v té části roku, kdy je venku tak, jak chcete. Podíváte se na východ, svítí sluníčko, podíváte se na západ, bouřka, vzadu sněží, vepředu, nevím. Zkrátka, jak chcete podle vás.
6: To znamená, že mám narozeniny za chvilku.
0: Proč?
6: Protože je aprílový počasí a já jsem v dubnu.
0: To bylo za 3 rohy, ale jsme tam?
6: No za 3 rohy, to jsme skoro na kulaťáku. A... Teda to je vtip za vtipem, opravdu házím perly sviním, domčo. Já tím jsem myslel sebe, ne posluchače.
0: Ano, já to beru tu svini na sebe.
3: Hit Radio City.
0: Všichni na mě ukažte prstem jako v našem představení a zařvěte...
6: Chro, chro!
0: Tak, a tohle je Linkin Park. Za chvilku jdeme hrát. Máš tam ještě nějakou cenu pro ně, protože už jsme tady rozdali dneska skoro všechno.
6: Jakou cenu? Já jako jen tak?
0: Ne, tak jenom budeme hrát.
6: Nahatou fotku, jdeme na to.

0: Včera jsme tady řešili kovry, ty pavedeny, kavry, že? Povedený předělávky zkrátka. A Disturb tady zněli několikrát. 17 hodin, 11 minut, pořád je počasí a taková chuť něco hrát. Naštěstí slavíme návrat herního genia, herního velikána, tvůrce několika her, který ještě ani neznáte. Vincent Navrátil má pro nás něco.
1: Já mám nějakou znělku, ne?
0: Jo, tak já jsem teď vytvořil novou.
1: Tak jo. Já jsem se těšil na to, že mi rádio udělalo znělku a ty jsi mi to tam nedal.
0: Ona byla tak výrazná, že ale ty jsi vrchní
1: dal
0: DJ.
1: Hele, ty jsi mi dal tak krásný úvod, že to je jedno. Jdeme na to, je to disco hra, očividně.
0: Tak mezi ti vysvětli, o co půjde.
1: Přátelé, jde o to, že já mám pro vás nějaký titulky z celého světa. Akorát, že ty titulky vedou k, řekněme, kuriózním případům. Já vám řeknu pouze ten titulek a na vás je, a na tobě taky, Dominiku,
0: ano,
1: abyste pokusili uhádnout, jak ten můj šílený titulek končí.
0: Hele, nebude to náhodou ono?
2: Funny zprávy. Zasměj se tomu, co se vážně stalo.
0: No,
1: to je ono, kamaráde, to je ono.
0: Co se tedy děje ve světě? Pojďme hádat, přátelé.
1: Německý muž obdržel od policie telefonát, že mu něco zmizelo. Co to bylo?
0: Němec, co může mizet Němcům? Pan Alzheimer.
1: To je ten první, komu něco zmizelo.
0: Zmizelo mu... No bude to něco roztomilýho. Já vidím toho dědečka německýho, jak mu zmizel třeba trpaslík ze zahrady.
1: Podobný, je to roztomilý. A je to ovce.
0: Oho.
1: Dokonce je to ovce, která zmizela tak, že se schovala do autobusu, které bylo zaparkované v depu a dokonce s ní jelo i do myčky. A ten, totiž tady ten pán vyšel, všiml se, že mu chybí jedna ovce, šel jí hledat a jenom mu volají policajti, říkají mu, vaše ovce je v autobuse.
0: Tak příběhu o ovcích a mužích známe hodně z éteru, i celosvětového, zejména z toho východu.
1: Ano.
0: Tady to skončilo dobře.
1: Mně se líbí, jak ty autobusáci na to reagovali, protože vlastně podali prohlášení, ve kterém bylo, vozidlo bylo zcela výjimečně nezamknuté.
0: Výjimečně.
1: A což mi jako trošku říká, že ty kluci jako to není poprvé, co to nechali odemčený.
0: Asi tak.
1: Pojďme.
0: Ještě se musím naučit ten tvůj obal dobře ovládat.
1: Jo, já se vás musím dobře naučit přečíst.
0: Já jsem říkal, decentní předěl tam teď dá.
1: Ale, Domčo, ta ovce očividně umřela, takže nevadí, jdeme dál. Jdeme na další zprávu. Údržbáři silnic na své práci na silnici zažili něco neobvyklého. Ano, podle hudby správně si vytušil, že to bylo v Plzeňském kraji.
0: Oh, tam jsou hodně pobožní.
1: Takže jenom čo, co to bylo? Co údržbáři silně zažili na své práci něco neobvyklého? Možná to bylo, že to dokončili. To je velmi neobvyklý.
0: Udělali tu práci na úplně jiný silnici. Přišel někdo, kdo jim na konci řekl, ale víte, že to vedlejší cesta.
1: Hele, přišel někdo, to je pravda, aha, ale někdo, kdo jim nic neřekl. Když se vrátili po svačině, to se mi mimochodem líbí, údržbáři, začíná historka údržbářů, když se vrátili po svačině, tak načapali, jak si s jejich autem hraje nějaký naháč.
0: Co tam vyváděl?
1: No nic, hrál si s autem, nebudu říkat jak přesně, ale líbí se mi zase další prohlášení těchto údržbářů, kteří řekli, původně jsme si ho chtěli nechat jen do našeho archivu kuriozit. Teďko smyslí to video. Video, jak ho natočili, jo?
0: Běhá teď na internetu někde to video?
1: Ano. Původně jsme si ho chtěli nechat jen do našeho archivu kuriozit, ale pak jsme si řekli, že by lidé měli vidět, s čím se kolegové v terénu občas potkávají. Naháč, název drogy a pracovní vozidlo silničářů. Prostě další den v terénu. Takže přátelé, až na ně příště budete zlí, že nestíhají práci, tak očividně musí odhánět naháči neustále.
0: No jestli, no hlavně samozřejmě mám brouka v hlavě, kdo všechno to natočil, z jakých úhlů, kde všude to bude k vidění.
1: Ano a teď konc. Máme další, poslední zprávu. A teď já chci, abyste si to zahráli s náma. Vy napíšete na 777 937 777, jak si myslíte, že podle vás tato zpráva končí.
0: A nebo tam hoďte klidně hlasovku.
1: Hmm. Muž utekl před svou ženou.
0: Hmm.
1: Jak? Stalo se to v Anglii.
0: Počkat, jak utekl, jo?
1: Ano, je to velmi jako zvláštní způsob, jak chtěl utíct své ženě.
0: Já myslím, že to bylo při hádce samozřejmě a...
1: Po hádce,
0: ano, on ji tak ukončil.
1: No, bylo to skoro až v pohádce, až to uslyšíš.
0: Neopustil nějaký dopravní prostředek jedoucí vysokou rychlostí? Letadlo.
1: Zázračně ne. Nebo jsem ti poradil trošku.
0: Zázračně ne.
1: Týká se to dopravního prostředku, to je moje rada. Vypište na 777 937 777, jak tento muž utekl své ženě. a týká se to dopravního prostředku.
0: Jsem zvědav na vaše tipy. Alanis Morissette a Crazy,
1: jo,
0: to určitě
1: to je
0: budou.
1: Soundtrack toho, mimochodem toho příběhu.
0: Tak si ho dejte s tou představou. Hezké odpoledne.

0: 5 hodin 19 minut. Hele, je čtvrtek, kolem nás už se děje spousta šílených věcí a tak je těžký vyznat se, co je pravda, co ne. Ale my to zvládáme. Přátel,
1: ty mi to prostě chceš zkazit. Já mám další znělku pro tu moji hru a ty jsi to zase přepnul.
0: To ale není možný, to je něco podvědomýho asi.
1: Ty prostě jenom žárlíš.
0: Že máš svoji znělku?
1: Že mám svoji znělku a ty ne.
0: No dobře, tak si společně řekněme, jak ten poslední titulek dopad.
2: Fany zprávy. Zasměj se tomu, co se vážně stalo.
1: Moje rada byla, přátelé, chci, abyste slyšeli své vlastní zprávy, která byla odpověď. Já se jako z toho snažím vybruslit, ale ty jsi mě tak rozhodil, že jsi zničil celý to moderátorský duo. Já jsem se
0: už,
1: vás
0: to je, ptal, už to hraje, to je hlavní.
1: Tak, já jsem se vás ptal, jak si myslíte, že dopadla tato zpráva? Muž v Anglii unikl před svou ženou velmi kuriózním způsobem. Týkalo se to dopravního prostředku. Vypíšete.
0: Vypíšete taky podobně jako v komedii Steve Carell, když vyskakoval z auta, nebo různě z tramvaje, z metra. Je to dopravní prostředek, ale vyskočení v rychlosti tam není, jsme
1: vyskočení
0: si řekli.
1: V rychlosti tam není, přátelé. Domčo, máš svůj poslední tip.
0: Narazil do zdi.
1: Je zázrak, že nenarazil. Poslouchej.
0: Ano.
1: A poslouchej pozorně, protože to všichni je jako divný. Poslouchejte, na chvilku vnímejte to rádio trošku víc než obvykle. Opilý slepec v Anglii ujel za volantem 240 kilometrů. Opilý slepec
0: ujel. Já jsem pořád u toho slepce.
1: Za 200, co, jak je to možný, jak může opilý slepec? Hele, byl to člověk, který bez řidičského oprávnění, logicky, takže bez řidičáku, slepej, opilej v Anglii, takže ještě na druhé straně. Chtěl dojet do Skotska, kde chtěl utéct před problémy s partnerkou a financemi. Policistům vysvětlil, že o zrak z větší části přišel před 2 lety, zároveň však stále rozezná světla. Na silnici se proto orientoval podle brzdových světel na vozidlech před ním.
0: Hele, způsoby má.
1: Frajer může být teda, že těch 240 km neujel na kruháči. Víš, jako první kruháč před barákem a on 240 km.
0: A kdo poslouchal zase tak na půl ucha, tak tyhle zprávy se opravdu dějou. A mají i znělku.
1: Ano, a vy, co teďkon slepí opilí ujíždíte před manželkou, my vás dostanem.
0: I ty hluchý.
1: Hej! Hej!
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Šabuří, 5 hodin a k tomu 33 minut. S vámi Vincent a Dominik, ale Vincent se s vámi ještě o něco chce podělit, protože mě nenapadlo, že člověka jako jeho zaujme něco v televizi.
1: Superstar.
0: Wow.
1: Já jsem nečekal, že vůbec dneska už někoho může zaujmout Superstar.
0: Tebe ano.
1: Tak jsem si to pustil. A víš, co jsem si říkal u toho, jak je vlastně příjemný a závan čerstvého vzduchu koukat na něco v televizi, kde někdo něco umí.
0: To je pravda, když se na to podíváte takhle, přátelé, že to už se moc nevidí ani v talentových soutěžích.
1: Reality show za reality show, kde za sebe dělá jeden blbec větší než ten druhý. A najednou se něco objevilo, kde lidi opět soutěží v tom, kdo něco umí a umí to líp než ten druhý.
0: Já jsem zatím viděl první díl, přátelé, teď je venku prý druhý.
1: Je, ten jsem viděl zase já, neviděl ten první.
0: A nemůžu se nějak napojit na to, že jako ti lidi jsou z lidu. Já jsem si na OnePlay totiž pustil první, druhou sérii. Česká Superstar, Československá, a to byly, tam ten panelák cítil, ale když viděl
1: protože,
0: toho.
1: Ale protože taky to je 20 let zpátky, tam lidi vypadali a žili jinak. Ten lid už teď konstantně z lidu, protože je z novýho lidu.
0: Že mám jít s dobou?
1: Jdi s dobou, anebo jdi domů. víš, co musím říct? Jakožto člověk, který má tendence závidět, nenávidět úspěšnější, mladší, lepší, talentovanější, ten Kalin je strašně sympatický.
0: Já myslím, že teď si získal všechny 65+. Schovejte na příští leto své babičky domů, protože budou na koncertě zpívat.
1: Takže proto si získal konečně i mě, protože já spadám do kategorie Facebook 65+.
0: Stará duše.
1: Už mě dostal, Kalinku.

0: Hit Radio City. Vy posloucháte Vincenta a Dominika. Ještě neříkáme pápa, něco jsme vám zapomněli. A možná Vincent zapomněl úplně, protože když jsme tu byli posledně spolu, tak to bylo úplně v plenkách. Teď rozdáváme prachy na ostro.
1: Počkej, to je takový to, jak se zazvoní v ranní show a když vy otevřete dveře a někdo tam je, tak dostanou prachy?
0: Hele, ukázaná platí. Teď konečně, Vincent, ti můžu pustit, jak to vypadá v praxi. Když v 7:10 každý všední den náhodou třeba někomu zavoláme a on
2: už někdo jde.
0: Se běhne.
2: Zbývá poslední asi 12 vteřin.
3: Ne.
2: No, prostě, prosím, 7 tisíc
3: takhle mávám na ulici.
2: A co, když se
3: nejste volit?
2: Pozor!
3: Dobrý den, je vás všechno.
2: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
2: Vyhráváte 7 tisíc korun.
1: Ty kráso, 7 tisíc. To je víc, než rozdává Trump za to, že vyhraje volby.
0: Ale zítra zase částka od Trumpa 5 tisíc korun ve snídani šampionů.
1: On dává dolary, ale to nevadí. My dáváme koruny, protože koruny jsou lepší.

0: extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu s

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Od

0: Ed Sheeran na Hydrádiu City, krátce před šestou, už jsme ho tady dneska měli, kluka ušatýho. Řekli jsme si o něm, jaké je to pašák. V dětství toužil po plyšácích a teď jako dospělý člověk si kupuje místnosti plyšáků. Toužil po sladkostech, kupuje si ledničky plný sladkostí.
1: Já myslím, že jsi mluvil o mě, když jsi řekl, už ho tady zase máme, kluka ušatýho.
0: To ano, ale to, když si dáš sluchátka na ty uši, s tebou udělal úplně novýho člověka, já si toho všímám, já to pozoruju, kamaráde.
1: Já jsem rád, že jsem byl dneska zpátky u vás, chyběli jste mi, doufám, že i já vám. Přátelé, uvidíme se zase za chvilku, nebo spíš uslyšíme se za chvilku. Jedině, že byste byli pod stolem. Je někdo pod stolem?
0: Andrejka.
1: Teda ty jsi opravdu čuně. Pěš spát.
0: Zítra od 3 a příští týden. Není přesun času, tak je od 3, čau.
1: Au revoir, mon chéri.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V okolí magistrále počítejte s více auty, zdržení je v obou směrech, popojíždíte také Pražským okruhem na sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu a v oblasti kolem Jesenice, tady to platí pro oba směry. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zájem o očkování proti chřipce se za posledních 15 chřipkových sezon více než zdvojnásobil. Loni podstoupilo na 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Nově by mohli očkovat všichni lékaři i stomatologové nebo proškolení lékárníci. Návrh v pondělí projedná vláda. Zálohování PET lahví ministr životního prostředí Igor Červený zavádět nechce. Řekl to při dnešních sněmovních interpelacích. V případě hliníkových plechovek zálohování nevyloučil. Lidé by je ale nevraceli do obchodu, jak to prosazuje někdejší šéf rezortu Petr Hladík. Historické budovy v Česku často dostávají nové využití. Například v Kolíně se do opraveného Kmochova domu nastěhovaly dvě dětské skupiny s hudebním zaměřením a základní umělecká škola. Proč město čekalo na rekonstrukci delší dobu, vysvětlí starosta Michal Kašpar.
3: My jsme ten dům koupili v roce 2014 s tím, že od té doby byl prázdný. My jsme připravovali projekt, ale čekali jsme právě na nějaký vhodný dotační titul a na titul, který právě dovolí využití pro děti nebo pro základní uměleckou školu.
2: Dětské skupiny budou využívat přízemí a první patro učebny základní umělecké školy vznikly v podkroví. Americká technologická společnost Apple představila svůj první skládací telefon iPhone Duo. Firma s ním přišla 7 let po jihokorejském konkurentovi Samsung. Přístroj má ve složeném stavu velikost cestovního pasu a levný opravdu není.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Kraje dnešní noci oblačno, od jihu postupně zataženo a kráno, na jihu a jihovýchodě dokonce místy slabé přehánky nebo déšť. Ranní teploty 14 až 10 na severu a na západě Čech kolem 8 stupňů. No a v pátek zataženo, v jihovýchodní polovině s občasným deštěm, během odpoledne ubývání srážek i mraku. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě pouze 12 až 16.
4: Hezký večer, s vámi Kateřina Pechová. Od nejnovějších iPhoneů pojďme radši zpátky do minulosti. To máte úplně zadarmo. To nejlepší z 80., 90. a milénia už je opět tady. No a začneme fantastickou Joan Osborne.

Tak co, zavrtěli jste se, Irene Cara a Flashdance, What a Feeling, posloucháte Hit Radio. 10 minut po 6. hodině, hezký večer. Zásadní zpráva, protože pojďme si říct, že obchody teďkon se nám snaží vnutit co nejvíc proteinu. Jo, protein je trendy, v pořádku. Samozřejmě bílkoviny jsou důležitý, ale zároveň to znamená, že na všech je teď napsaný protein. Jo, protože jakmile je to na tom napsané, tak si to spousta lidí koupí. Prosím vás, další značka s tím přichází. Tam by to teda údajně mělo být o tom, aby i to, když si chcete zahřešit, tak aby to bylo v pohodě. Jo, Doritos, takový ty chipsy. Vydali takové dojemné prohlášení o tom, že se všem omlouvají. Omlouvají se všem, kteří museli prostě si kupovat něco, co není tak špatný. Jo, museli trpět tím, že není žádná pořádná proteinová mňamka. Oni to teď údajně změní, opravdu vydávají dvě proteinové příchutě Doritos. Já jsem zvědavá, kolik lidí kolem mě, kteří cvičejí, přijdou s tím, že hele, teď mám nový proteinový chipsy, protože to ty lidi dělají, jo, jako fakt to dělají, tak pokud patříte mezi ně, což je naprosto v pořádku, ano, bude nový proteinový řešení. Takže, jupi. Jo, pojďme se radovat, je to super. No a z čeho se můžete radovat taky? To jsou další hity. Právě teď totiž Top Loader a Dancing in the Moonlight. Tak jdem na to.

0: George Michael za námi v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem, 6:45. Výborná věc tohle. No a to nás samozřejmě čeká po celý večer. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jako každý večer po 6. Za chviličku si dáme velkolepou romantiku. Jo, takže pokud jste třeba doma s partnerem nebo naopak se chystáte na randíčko, tohle je ideální. No jo, Bryan Adams to umí. K tomu Michael Jackson nebo Anastasia, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Michael Jackson a Man in the Mirror. Posloucháte Hit Radio. Mám pro vás naprosto fantastický tip. Jo, abyste byli šťastnější. No protože údajně lidi, kteří chodí do práce pěšky, jsou o dost šťastnější než ti, co ne. Jo. Cesta do práce pěšky snižuje stres a navíc vám pomůže mentálně se na ten celý den, co před vámi leží, líp připravit. Blbý to je, pokud to do práce máte třeba 150 kilometrů, tam je to takový jako kontraproduktivní, jo. Ale jinak to dává smysl. Neplatíte za benzín, jo. Nemusíte stát nikde v koloně, jo. Posloucháte ptáčky a když jdete dostatečně pomalu, tak navíc můžete přijít pozdě. Hele, za mě naprosto geniální. Vyzkoušejte.

Nena a 99 Luftballons v éteru Hitrádia. Já vždycky těším na to, až tohle budu moct vyslovit. Ano, je to fantastický slovo. Každopádně, dámy a pánové, hezký večer. 6:45, čtvrtek. Předpokládám, že už taky odpočítáváte do víkendu. Blíží se to, přísahám. A taky se blíží song, u kterého spousta lidí zkouší, jak dobře ho zná tím, že se snaží udělat takovej ten legendární úder na bicí, co tam je. Možná už tušíte, možná ne, je to tohle, prosím vás. Až na pár bubeníků to skoro nikdo netrefí. Ale zaspívat si společně s Whitney můžete. Už za chvilku.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Krásný večer přeju, dál se spolu dáváme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. Jste ready? Další hodinu start.

This is your night. Amber v éteru Hit Rádia, hezký večer. A mimochodem, všímáte si, že zvířata jsou teď velmi dobrodružného rázu? Tu máte želvu, která uteče z domu, což samo o sobě zní bizarně. Včera liška, která se vloupala do britského parlamentu. A teď prosím vás, tady máme ovci, která se rozhodla nastoupit na černo do autobusu. Normálně bez lístku, jo? Nevídaný. Každopádně ano, zaměstnanci dopravní společnosti v jednom německém městečku a prostě v jednom z autobusů, v depu teda, objevili živou ovci. Zaplať pánbu, že byla živá, samozřejmě, jo. Byl to samozřejmě pro obě strany trochu šok, jo, ovce z toho byla lehce neklidná. Uklidnili ji, zavolali policii, ta zavolala majitele, takže jako dobrý to bylo. No a navíc ještě ovečce dopřáli zážitek, protože musel ten autobus vyjet z té garáže, tak to rovnou vzali přes myčku. Jo, dopravní podnik upozornil, že ovce samozřejmě zůstala kompletně suchá, nic se jí nestalo, což jsme moc rádi, tak jenom když to tak slyšíte, co ty zvířata provádějí, možná je čas na nějaký dobrodružství. Nechám vás to promyslet, víkend před námi, no a teď už taky Climie Fisher a Love Changes.

0: krásný večer vám všem. Společně opět cestujeme časem, dáváme si to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Navíc, hele, už je čtvrtek večer. Víkend je doslova za rohem, jo? Stačí si dostatečně držet pěsti a to už zvládnem. S úsměvem a s těmi nejlepšími songy. Do uší už za chvilku. Dona Lois, taky Genesis nebo Linkin Park. Tak buďte s námi.
1: Vřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Colin, to jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio. Jak jste na tom se signálem na telefonu teď? Takhle, pokud máte, a stává se to častěji, slabý signál, tak je tu jeden tip, což mě to samotnou překvapilo, že telefon je vždycky lepší držet v pravé ruce. Dokonce se na to zaměřili vědci z Dánska a údajně mobily v pravé ruce a u pravého ucha mají vždy silnější signál než v levé ruce a u levého ucha. Údajně je to kompozice většiny přístrojů, místní antény, všechno to počítá z praváky, jo. Hele, zajímavá věc, můžete zkusit ten rozdíl, no a případně, kdybyste měli telefonát s někým, s kým jste třeba nechtěli moc mluvit, tak to nenápadně tipněte a potom řekněte, ale ne, promiň, mě to vypadlo, pač jsem se tě přehodil na levý ucho. Geniální, ne? Hele, to je absolutně neprůstřelný. Tak držím pěsti, ať se z toho hezky vykecáte a další hity tady. Venga Boys, šalalalala.

The Power of Love. Frankie Goes to Hollywood, posloucháte Hit Radio. Krásný čtvrteční večer vám všem. Doufám, že máte hezký den za sebou, jo, že jste zvládli i to ochlazení, přece jenom je to docela skok, tak doufám, že jste v pohodě, jo, už je na čase malinko vrstvit, ale to nevadí, aspoň můžeme zase odložit hubnutí do plavek. A to je přece jenom příjemné. Do uší už navíc za chvilku tahle legendární pecka Joan Jett a Black Hearts I Love Rock and Roll, k tomu třeba The Calling.

0: ty.
1: V ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Hezký večer, s vámi Kateřina Pechová. Před námi další hodina toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Teď je Razor.

Jennifer Lopez a Let's Get Loud. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer. Představte si, že přijdete ke svému autu a u vašeho auta stojí jakýsi naháč, drží vaše auto za kliku a kýve se. Toť vše. Jo, asi by vás to lehce vykolejilo, že jo? Tohle se teď, prosím vás, totiž stalo pracovníkům správy a údržby silnic na Tachovsku. Oni se vrátili po svačině k autu, měli odstavené auto a tam byl takovýhle naháč, jo, prostě se tam kýval u toho auta tak jako zajímavě. No takhle, pojďme si říct, jasně byly v tom nějaký podpůrný látky, jo, čistý to určitě nebylo, ale hele, jak kdyby se vám to nikdy nestalo, no. Asi nestalo, co? Tak budem doufat, že ani nestane. Jo?

ten Bláček zapíská buty v éteru Hit Rádia. Krásný čtvrteční večer vám přeju, díky, že večer trávíte společně s námi. Dáváme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku třeba Boyzone, legendární, Technotronic, no a taky třeba... taky třeba U2 a jejich Pride. Tak si to nenechte ujít.

for a reason. Posloucháte Hit Radio. A hele jo, teď nastražte uši, tohle je naprosto zásadní věc. Podle studií, údajně, ženy utrácejí o 30% víc, když jsou ve vztahu. Aha, aha, pánové, dámy, teď klidně přiznejte, ale podle mě jo, já si úplně pamatuju, když jsem byla zrovna ve vztahu, tak vždycky jo, koupím ti pivo, jasně, no jo, tak ať je v ledničce něco, že jo, dobrýho. To je strašný. To je, no opravdu, ale dává to smysl, schválně, jo. Jasně, pokud druhá věc, si neutrácíte peníze toho chlapa, to je samozřejmě ještě lepší varianta, co si budeme povídat. Ale jinak ano, tak jenom pánové, abyste si toho dostatečně vážili, jo. Že prostě vlastně za to, že nemáme žádný peníze, můžete vy. Je mi to líto, ale myslím, že už jste si zvykli na to, že je všechno vaše vina, že jo. To je dobře, tak jo. Další hity, Anastasia právě teď, úplně zadáčo.

Sašou Milivanily posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, krásný čtvrtek, díky, že i dneska jste cestovali časem společně se mnou. A za chvilku na vás čekají samozřejmě ještě další hity, jo. Lucie Bílá, Zpíváš mi requiem, nádherná věc. Taky MGMT a Kids a taky tohle. To určitě znáte, Slade a My Oh My. Už za chvilku, mějte se krásně a ahoj.

0: Bydlení je pro Prahu naprosto zásadní téma. Byty jsou drahé, je jich málo, něco postavit v okolí je kvůli administrativě dlouhé a nákladné. Do zlepšení situace se chce vložit i Evropská unie. Podle europoslankyně Kláry Dostálové je podpora nových bytů v metropoli možná důležitější než v menších regionech, říká europoslankyně Klára Dostálová.
1: Doposud jsme pořád měli, že se podporujou, nesmí se podporovat Praha, protože má prostě hodně procent podílu na HDP, ta už je někde přes 200%, ale my právě potřebujeme ta velká města. On ten paradox není, že není bydlení na malých městech nebo na venkově. Tam s tím bydlením zase takový problém v České republice není. Ale největší problém mají samozřejmě velká krajská města a tam je potřeba prostě umožnit právě těm samosprávám, aby si sáhli i na ty evropské fondy a pomohli zejména pro ty startovací byty, pro mladé, dostupné bydlení z střední třídy a tak dále.
0: Pomoci chce v Praze komise hlavně střední třídě nebo studentům.
1: Pro nás bylo důležitý právě ta podpora té střední třídy. To znamená, že doposud jsme měli podporu sociálního bydlení, ale pro nás je zcela zásadní podpora právě té střední třídy, to říkáme tomu dostupné bydlení. Evropská komise se zaměřuje i na podporu bydlení mladých, na studenty, například studentské koleje, protože každému jasný, že když studenti prostě v těch velkých městech, třeba u nás v České republice, Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, tam, kde jsou univerzity, tak samozřejmě zabírají spoustu míst na trhu s bydlením, protože nejsou studentské koleje, tak i na to se bude zaměřovat.
0: I díky tomu by v Praze v příštích 20 letech mohlo vyrůst až 350 tisíc bytů. Pomůže tomu územní plán, říká náměstek primátora Prahy Petr Hlaváček.
2: Ten projektovaný horizont je zhruba do toho roku 2050, kam v těch demografických průzkumech nebo v materiále můžeme jakoby dosáhnout, ale osobně si myslím, že to město zdaleka nebude takhle vystavěno, že to je na delší časový horizont.
0: V Praze vzniknou i nové bytové oblasti, třeba v Bubnech.
2: V těch vlastních Bubnech by mělo vzniknout asi 11 000 bytů, ale má to být multifunkční čtvrť, kde budou i školské zařízení, i živej parter a předpokládáme, že tam bude pracovat nějakých podobných 25 000 lidí, kteří budou bydlet v těch bytech. Čili skutečně smyslem není vytvořit jako sídliště pro přespání, ale živou městskou čtvrť.
0: Bydlení v Evropské unii a v České republice samotné a taky mýtům kolem něj se věnujeme v našem podcastu. Najdete ho na našem webu.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zvolil jsem vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.